mich misst.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno

0: Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
1: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
1: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
1: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
1: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
1: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
1: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
1: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
1: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
1: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
1: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
1: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
1: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali 2 dny, než jsme našli.

0: každý něco novýho. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach. Takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala. Můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a její

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli. Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátil. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano. Tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slyšte, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jsem nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do ty obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádí. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Odlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: A co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal by si.
2: Dal bych si,
1: ale
2: no.
1: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře.
1: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. No, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde na
4: zase
3: černo.
4: Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, jo, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: No jo, třeba možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké blondiáky. Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
2: můžu,
3: přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hejte, 11. května. Už to
2: kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
2: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Počkejte.
3: No.
2: Vy mi chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se.

0: vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
1: No
0: teda,
1: jo.
0: Ta vám dala.
1: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla. No, vás mě seslalo samo nebe. No. Tím byste mě vlastně zachránila, no, bych se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
0: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
1: Ale pro vás,
0: to jo, no.
1: Vy jste opravdu
0: já
1: machr.
0: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
1: jo,
0: že jo.
1: Tohle, no,
0: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo, to máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
2: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady s ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
3: No, to je pravda.
2: Jak vypadala ta koule vlastně?
3: No, bylo já těžká. Bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
2: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
3: No, no, iluze, no tak byla to taková úplně běžná, koule. Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
2: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
3: No
2: obraz.
3: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
2: A jak se to dělalo teda?
3: No, to se nedá lehce říct, ale... V podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz... Já nevím, jak to popsat. No, prostě ten film byl film natočený, že natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně. Jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě. Jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo
2: nový záběr.
3: A to šlo
2: intenzitu.
3: K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
2: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
3: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
2: si
3: nesměl
2: podle té matnice je tam instalovaný.
3: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé

0: začal znovu.
1: A jej.
0: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
1: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to chorošo, no, to mi druzí, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No chorošo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čovíka!
11: Já.
9: No tak
11: já.
9: To je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co?
10: No.
11: Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: Umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, Kapust, já vás, nový ochránce,
3: Kim Chong Chen.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepice, tak to se taky, když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle.
7: No.
4: Teď máš tolik.
7: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36
7: obrázků. Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako,
4: jo
7: takový jako, no, oni jsou
4: takový. To bylo
7: takový...
4: i u LP desek, a jaký ano. Mají teď boom, že jo?
7: No,
4: jak jsou
7: no,
4: šťastní,
7: no, no.
4: Že v lodinici ty schovali jenom do skladu ty výrobní
7: kapacity, přesně, no,
4: to nezrušili.
7: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako pase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku.
7: Ne,
4: rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady na
2: Žací stroj, tak to
1: ukázka.
2: Jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo, nevyskoušený.
3: Tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: Prosím tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vado keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem z doruf i pavodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda jo, v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako
2: nepřejel. No ano, to museli být dva, jeden tahal ano. Kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě. Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkého Synách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
3: je, děkuji.
2: Naschledanou.
1: Děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, Zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme a ještě jeden přidáme komu?
5: A dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
1: Jo,
3: ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Ano. Jak si na něj pamatuje Ondra?
3: No.
1: Nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo, no. Tak jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli, škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála, já jsem prostě neuspěl dneska, tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900, posíláte SMSky, když se neprovoláte, máte tu šanci na číslo 90 011 04, heslo Humor Mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor Mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky, mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmrdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikde neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžké otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano. V autobuse jede 5 policajtů. Ano. 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Ale přepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Hernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já
1: moc děkuju leto,
6: za milé čas. Setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: K fakultní nemocnici v Plzni na Ochotíně má jezdit nová trolejbusová linka. Přírodní koupaliště Lido u Mariánských lázní má obnovenou písečnou pláž. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Dnes bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Plzeň chce od září posílit spoje městské hromadné dopravy k fakultní nemocnici na Lochotíně. Přibýt má nová trolejbusová linka, která bude jezdit ve všední dny. U autobusových linek číslo 33 a 40 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní nádraží. Pokračuje primátor města Plzně Roman Zarzický z hnutí ANO.
2: Mělo by jsme navýšit spoje o zhruba 167 tisíc vozokilometrů a náklady prostřednictvím dopravního podniku bude hradit město, jedná se o zhruba 8,5 milionů korun. Budeme o tom rozhodovat na nejbližším zasedání rady města a platné by to mělo být od 1.9. tohoto roku.
0: Provozovatele přírodní nádrže Lido u Mariánských lázní obnovili na břehu jezera původní pískovou pláž. Doplnili tunami křemičitého písku, který přispěl k lepšímu vzhledu jezera a měl by také příznivě ovlivnit kvalitu vody. Zásadní úpravu vzhledu pláže zajistili pracovníci areálu po 5 letech, říká zavedení přírodního koupaliště René Plzák.
3: S podporou města Mariánské Lázně jsme dovezli 100 tun křemičitého písku. Ten písek na pláži slouží i jako taková trochu přírodní filtrace pro tu vodu a kvalita pořád, když se podíváte na rozbor z hygieny, tak je vlastně na špičkové úrovni.
0: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
4: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: O postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Íránská armáda nabízí odměnu v přepočtu přes 600 tisíc korun za zajetí nebo zabití amerických vojáků. Armáda přitom částku zdvojnásobí, pokud čin vykoná žena. Informovala o tom agentura AFP. Šéf íránské armády Amir Hatami také zopakoval výzvu, aby se Spojené státy z Blízkého východu stáhly. Válka mezi Spojenými státy a Íránem začala koncem února, kdy americká a izraelská armáda společně zaútočily na Írán. Obě strany v červnu uzavřely memorandum, které mělo vést k zavření míru. Boje ale od té doby dál pokračují.
5: Sport.
0: Atlet Albert Kukla skončil v chorickém půlmaratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu 12. Při své premiéře na velké akci dosáhl času 1 hodina 28 minut a 1 sekunda a z českých chodců tak skončil na šampionátu ve Velké Británii nejlépe. Nejlepší z českých žen byla v chorickém půlmaratonu 15. Emma Klimentová.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, které budou k večeru opět ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který v přeháňkách a případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v regionu je teď časně ráno bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásný.
5: krásné pondělní ráno 17. srpnové přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Probouzíte se do začátku nového týdne a po horkých letních dnech nás už konečně svlažil déšť, který přinesl zároveň také ochlazení. No a jaké bude dnes počasí, tak o tom si povíme už za čtvrt hodinky v pondělním dobrém ránu, které právě začíná, a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Já prozradím, že hned na začátek našeho ranního vysílání jsme pro vás nachystali písničky od Ivety Bartošové a Pavla Bobka. Taky nás čeká veselá anketa s dětmi Ahoj Rádio a budeme i blahopřát. Onuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek, tak taková byla královna nejslavnější role herečky Chantal Poulain z inscenace Šašek a královna. No a francouzsko-česká herečka právě dnes slaví své 70. narozeniny. Už je za chvíli, proto připomeneme její nejen hereckou, ale také pěveckou dráhu. Tak se vám krásně poslouchá. Je 5 hodin a už 6 minut. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč se fotbalisté místo kopání do míče často válejí po trávníku?
1: Protože se navzájem naštvou.
2: Protože si podkopnou nohy.
3: Protože každý chce vyhrát.
4: Protože chce vyhrát medaily.
5: Protože se neumí trefit.
6: Protože zakopnou.
7: Protože jim nikdo podkopne nohy.
8: Netrefí se do míče.
9: Protože ty protihráči jim podráží třeba nohy.
10: Nebo když je bahno, tak jim to může kouzat.
11: Protože jim to je příjemný.
12: No, fanoušci jsou někdy opravdu hodně divoký, takže nemůžou házet různý nápoje a po nich můžou kouznout.
10: Protože je to baví.
13: Protože jsou ospalí.
14: Protože chtějí být špinaví.

0: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, s kým načínáte nový den, pondělí 17. srpna a dnes máme oblačno. Teploty se pohybují mezi 12 až 16 stupni Celsia. A jak bude přes den?
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na šest a dnes po většinu dne očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu. Ráno bude pravděpodobně přechodně beze srážek nebo jen s výjimečnou přehánkou nebo i bouřkou. Odpoledne budou přehánky nebo déšť četnější, výjimečně ještě i zabouří a k večeru začnou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách na 13 až 16 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v přehánkách a případné bouřce přechodně zesílí. Rostylové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: dobrém ránu se blízkla svou muzikou hudební skupina Jelen, která uplynulou sobotu vystoupila v Lokti v rámci svého festivalu Jelen Fest. No, za 10 minut bude 17:30, pojďme teď blahopřát. Pochází z Francie, ale srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain právě dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou, ale i díky svým šanzonům.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
4: Je m'ennuie.
5: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
5: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
5: Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstala úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci. Říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
3: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
2: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
3: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši se bude konat referendum o tom, jestli má město koupit bývalý hotel GT od soukromého vlastníka. Město se totiž obává toho, že by v budově mohla vzniknout ubytovna. Kriminalisté stíhají 49-letého muže a 42-letou ženu z Březové na Sokolovsku. Dvojice podle kriminalistů oslavovala nezletilé dívky s tím, aby jim za peníze darovali genetický materiál, případně aby se za odměnu nechali oplodnit a dítě porodili pro jiné. V Krušných horách pokračuje příprava největší letošní turistické akce v Evropě Eurorando 2026. Na české i německé straně hor se uskuteční v září. Organizátoři teď vyznačují trasy a řeší logistiku celé akce. Zatím se prodalo necelých 1100 vstupenek. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Zemřel člen pražského divadla Sklep Jan Boháč, bylo mu 69 let. Českému rozhlasu to potvrdili herci divadla. Boháč s nimi například ve Slavonicích na Jindřichohradecku vybudoval hotel Besídka, kde soubor zkoušel. Byl taky autorem knih A pak uvidíš nebo Marnosti úniku. Čeští atleti jsou poprvé v samostatné historii mistrovství Evropy bez medaile. V posledním finále s českou účastí doběhla Kristýna Sasínek-Méky, 7. na 15 stovce. A dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je v ulici Citická z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ranní pohodu přejeme vám všem, kteří nás tak časně ráno ladíte. 34. týden roku 2026. Načínáme teď ve znamení pohodových písniček a s těmi dalšími nás tedy potěší Činasky a Václav Neckář. Taky přineseme výběr očekávaných událostí a poradíme, jak si užít volný čas. Tak buďte s námi, je 17:30, 2 minuty. Hezké ráno.

0: Dobré ráno, přejeme všude tam, kde jste si nás naladili. Posloucháte Český rozhlas z Karlovy Vary, je pondělí 17. srpna a co se očekává? Tak ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády pod dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině, obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu, oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty a vysychání vodních zdrojů ve čtvrtek premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. V případě bezchybných kandidátních listin úřady do soboty 22. srpna rozhodnou o jejich připuštění k volbám, které se uskuteční 9. a 10. října souběžně s úvodním kolem senátních voleb. Stát plánuje založit nový fond na podporu startupů. Chce do něj dát zhruba 1 miliardu korun z rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat Státní národní rozvojová investiční společnost. Fungovat by mohl od příštího roku. A hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Špilberg zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniku je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: počasí.
1: Oblačná obloha a teploty od 12 do 16 stupňů Celsia. Tak takové počasí nás provází dnešním ránem. A dnes po většinu dne očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu. Ráno tedy bude pravděpodobně přechodně bez srážek nebo jen s výjimečnou přehánkou nebo i bouřkou. Odpoledne budou přehánky nebo déšť četnější, výjimečně ještě i zabouří a k večeru začnou srážky od západu zvolna obývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v přehánkách a případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni. Je 6:45. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: Skupina Holky nám před chvílí vyplnila svou písničkou začínající Dobré ráno a pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, tak si pojďte teď poslechnout naše tipy a rady, jak si užít pondělí. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem, který jezdí v časech od 11.10 do 17.50. Cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, u tržnice anebo na divadelním náměstí. Kurz paličkování připravili od 13 do 18 hodin v městské knihovně v Ostrově. Zájemci si vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. A k dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky i odborná literatura. V Mariánských Lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je pořad Lenoška Iva Šmoldase, který začíná v 15 hodin v Městském divadle. Hosty budou Ivan Klánský, Martin Kasík a Jiří Vodička. Netradiční procházka parky na téma, co vyprávějí sochy, je připravena ve Františkových Lázních. Sraz je v 16 hodin v hotelu Pavlik. Chopinův festival míří dnes z Mariánských Lázní i do kláštera v Teplé, kde zazní od 20 hodin komorní koncert klarinetistky Anny Paulové a klavíristy Lukáše Klánského. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. K návštěvě zve také hrad Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva a v budově markrabství je vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlovarské krajské nemocnici by mohla vzniknout další specializovaná pracoviště. Na turistickou akci Eurorando v Krušných horách se prodalo prozatím necelých 1100 vstupenek. Ženy můžou od začátku letošního roku využít 3 poporodní návštěvy. Porodních asistentek je ale málo. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarská krajská nemocnice bude usilovat o vznik dalších specializovaných pracovišť. Doplnit by měla komplexní onkologické centrum, které vedení města otevřelo na začátku letošního roku. Možnost vybudování nových středisek v následujících letech připouští generální ředitel zdravotnického zařízení Jiří Štefan.
4: Když hovoříme o takzvaných centrech vysoce specializované péče, těch my máme v tuhle chvíli 6 provozujeme a další 2, které chceme realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
3: V Krušných horách pokračuje příprava největší letošní turistické akce v Evropě Eurorando 2026. Na české i německé straně hor se uskuteční v září. Organizátoři teď vyznačují trasy a řeší logistiku celé akce. Podle Jana Kernera z destinační agentury Krušnohoří se prodalo prozatím 1070 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
5: Z toho celkového počtu je asi 150 českých rezervací. My to vnímáme tak, že máme ještě šanci získat Čechy pro pobyt, ať už celodenní nebo částečný, a k tomu taky chceme přizpůsobit nějakou naši informační kampaň přes léto.
3: V Česku je málo porodních asistentek, které chodí za maminkami domů na poporodní návštěvy. Na 3 takové návštěvy hrazené zdravotními pojišťovnami přitom mají od ledna nárok všechny ženy v 6 nedělí. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se letos v prvním čtvrtletí uskutečnili skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být více než 50 tisíc. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bude porodních asistentek zajišťujících takovou péči postup. Přibývat.
6: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
3: Hurikán Lala zeslábl na tropickou bouři. Jeho centrum předtím těsně obešlo Havajské ostrovy. Souostroví ale přesto zasáhl silný vítr a přívalové deště, kvůli kterým hrozí sesuvy půdy nebo záplavy. Na 3 největších havajských ostrovech bylo bez elektřiny více než 130 tisíc domácností a nejméně 3 nemocnice fungovaly na energie z generátorů. Kvůli počasí zemřel jeden člověk při dopravní nehodě na takzvaném Velkém ostrově. Sport. Fotbalisté Liberce remizovali ve 4. kole šance ligy se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájci titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0.
2: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, které budou k večeru opět ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který v přeháňkách a případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré, aby jeho zátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jak už jste slyšeli ve zprávách, novopečené maminky na ní mají u pojišťovny nárok, ale ne všechny se ke službě po porodu dostanou. Řeč je o návštěvách porodních asistentek u žen doma. A co s tím chtějí pojišťovny dělat a mnohem víc? Tak to si řekneme už za pár minut v pondělním Dobrém ránu, které po písničkách od Věry Martinové a Marie Rotrové vyplníme gratulacemi a budeme si taky povídat o počasí s plzeňskými meteorology. Tak ať vám nic neuteče, máme 5 minut po 6. hodině.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Děkujeme vám pěkné ráno s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je 6 hodin a 12 minut a v kalendáři datum 17. srpna. No a dnes máme hodně narozeninových oslavenců. 85. oslaví česká herečka Uršula Kluková. 77. narozeniny oslaví český spisovatel, pedagog a znalec etikety Ladislav Špaček. Český herec, scénárista a režisér Filip Renč slaví 61. narozeniny. Dalším oslavencem je zpěvák Bohuš Matuš, kterému je 53 let. Americký herec Robert De Niro oslaví 83.

0: 70. narozeniny, jak už jste slyšeli, tak kulaté 70. narozeniny oslaví česko-francouzská divadelní a filmová herečka Chantal Poulain a americký herec a režisér Sean Penn slaví 66. Tak pokud i patříte i vy mezi dnešní oslavence, tak vám přejeme jen to nejlepší. A komu ještě popřejeme, a sice k svátku, tak jmeniny má Petra. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, tedy skála. Takže jméno Petra se tedy vykládá jako skálopevná, tvrdá nebo neoblomná. Tak tedy všem dnešním oslavencům jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm a jedna minuta a v dobrém ránu si budu povídat o počasí dnes s meteorologem Ivo Bomanem. Já vás zdravím a vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak v počasí přišla změna, horké letní dny vystřídal déšť i bouřky. Tak jaké počasí panuje aktuálně teď v našem Karlovarském kraji?
2: Tak oblačnosti máme nad Karlovarským krajem poměrně hodně, ale hlavně teda v severní polovině na mnoha místech bouří, teploty se pohybují kolem 14 stupňů.
1: A s jakým počasím pak máme počítat přes den?
2: Tak počítejme po většinu dnes velkou oblačností, oblačno nebo zataženo na obloze, no a objeví se přehánky nebo občasný déšť a později opět zase další bouřky. Až k večeru budou srážky ustávat a oblačnost se bude trošku protrhávat. Teploty dnes nízké oproti předchozím dnům, pouze 18 až 21 stupeň, na horách do 17. No a vítr bude vát od západu nebo severozápadu 2 až 5 metrů za sekundu, tedy mírný, ale v bouřkách zesílí.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Ivo Boman. Moc vám za to děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: do začátku našeho ranního vysílání přispěl svou písničkou zpěvák, skladatel Zlatý Slavík, Marek Ztracený a za 8 minut bude 6:30. Tak od začátku letošního roku mají matky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k této službě dostanou. A to zkrátka kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí až domů, málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly letos v prvním čtvrtletí skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů by jich ale mohlo být víc než 50 000.
1: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma a nabídnou vám potom, že k vám dorazí na nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
2: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
1: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají a v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to nepožádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
2: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. A že je porodních asistentek málo, ukazuje i průzkum jejich unie z letošního května. Odpovídalo v něm 108 žen, které porodily tento rok v prvním čtvrtletí. Službu chtělo využít skoro 90% z nich. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu. A z těch, které službu využily, měla asi polovina návštěvu jednu. Často více než 2 týdny po porodu.
3: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby měli vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
2: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
4: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: Porodní asistentka na návštěvě zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí, ptá se na její psychický stav nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nové sedlo na Sokolovsku chce příští rok vystavět síť dobíjecích míst pro elektromobily. Ve městě by jich mělo být zhruba 20. Radnice teď připravuje projekt a hledá vhodná místa pro jejich umístění. Pro studenty středních škol připravuje hvězdárna v Karlových Varech stáže. Pilotní program se uskuteční od nového školního roku. Hvězdárna si tím chce zajistit budoucí brigádníky, například průvodce. Rotary klub Karlovy Vary dokončil obnovu pietního místa nad novou vískou u Bochova. Podle letošního archeologického průzkumu jsou zde pochovaní 4 lidé. Takzvaný Kaunsnerův kříž připomíná německé sedláky, které tu po konci války zastřelili po mimořádném soudu. Vláda dnes projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi o instituce o dění v Evropské unii. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech. V Česku včera opět padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili ve čtvrtém kole šance ligy nováčka soutěže Artis Brno 1-0. O jedinou branku utkání se postaral už v 8. minutě domácí Kohout. A dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne s přeháňkami nebo i bouřkami a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřena část ulice Pražská.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krátké zprávy s Matějem Štechem skončily v 6:30 a teď si spolu Zelenou Vondráčkovou zaspíváme Neuč je slunce hřát. No a samozřejmě, že to není všechno, taky se dozvíte, koho jsme si pozvali do studia na dnešní odpoledne a na jaké téma si budeme povídat a Petr Jungmann nám nabídne pohled do kalendária. Tak hezký poslech a dobré jitro.

0: Hudební dvojice Lenka Filipová a Karel Zich v písni Mosty pro vaše ranní pohodu. No a s vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Za 6 minut bude 6:45. Po písničce si povíme pár slov o počasí, ale teď ještě prozradím, že v našem odpoledním vysílání vás dnes pozveme na Horní hrad Hauenstein. Hostem dobrého odpoledne bude ve studiu majitel tohoto hradu Pavel Palacký, který připojí svou pozvánku a popovídá o plánovaných akcích na hradě, o výstavách, otvírací době, ubytování i o tom, jak se na hrad dostanete. Tak si to nenechte ujít dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S rádiem vašeho kraje vstáváte do pondělního rána a to má dnes oblačnou až zataženou oblohu. Na severu kraje se vyskytují bouřky a teploty se pohybují od 13 do 16 stupňů Celsia. Čekejme chladnější den s přeháňkami a bouřkami. Po většinu dne bude tedy oblačno nebo zataženo, na většině území se objeví přeháňky nebo občasný déšť, místy i bouřky a k večeru začnou srážky od západu zvolna obývat a oblačnost se bude protrhávat. Denní maxima dosáhnou 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 14 až 17 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je dnes mírná. A jaký máme čas? Za půl minuty bude 6:45.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
3: Rekordman v české i československé historii.
2: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
4: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

Ať se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucounský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

se zhrdnou třeba zítra. Tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíší ty najmou.

0: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: V blízkosti Boreckých rybníků v Ostrově na Karlovarsku je nové parkoviště Altán, informační tabule i stojany na kola. Popel z festivalové akce při filmové přehlídce v Karlových Varech skončil v řece Teplé. Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V ulici u nemocnice v Ostrově na Karlovarsku je nové parkoviště. Protože se jedná o místo, které je v blízkosti rekreačního areálu Borecké rybníky, nechalo město před vstupem vybudovat dřevěný altán. Nechybí ale i další doplňky, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
6: Součástí toho turistického cíle samozřejmě je i to, že u toho altánu bude nějaká informace o tom, že jsou poblíž Boreckých rybníků, významného krajinného prvku, který tam máme, kde je spousta zajímavé fauny a flory.
5: Karlovy Vary během filmové přehlídky řešili několik stížností. Týkaly se například situace, kdy pracovníci společnosti pořádající večírky během festivalu v Poštovním dvoře byli přistiženi, jak sypou popel z grilu do řeky Teplá. To představuje znečištění chráněného lázeňského území. Fotografie pořídili návštěvníci přehlídky. Jak potvrdil náměstek primátorky Martin Dušek z hnutí ANO, policie viníky dopadla a ti dostali pokutu ve výši 10 000 korun.
7: My jsme k tomu neprodleně zaujali stanovisko, že jsme tam poslali městskou policii, která to detailně zmapovala, našla viníka a tomu viníkovi byla vyměřena ve správním řízení pokuta. Nicméně jedná se o ojedinělou záležitost, nebyla to nějaká systémová záležitost, ale bylo to selhání skutečně jednotlivce.
5: Jeden z dalších případů se týkal společnosti, která pořádala akci na Mlýnské kolonádě. Pořadatel tam bez povolení upevnil konstrukci ke kamenným sloupům a navíc v prostorách používal benzínový agregát. Magistrát proto zvažuje, že na příště akce v prostorách Mlýnské kolonády povolovat nebude. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
8: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
9: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
10: Zpětná vazba je velice pozitivní, to činidlo je účinnější než ty běžně používané.
9: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Otfáně a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa. Pomůže i vrtulník z Česka.
11: Sport.
5: Tenistka Sára Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji série Masters v Cincinnati. Po vítězství nad Karolínou Plíškovou porazila ve druhém kole Barboru Krejčíkovou ve dvou setech.
11: Počasí.
5: Dnes bude většinou oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, které budou k večeru opět ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který v přeháňkách a případné bouřce přechodně zesílí. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V tuto chvíli jezdíme v regionu bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Víte, co se obyčejně dělá v parlamentu? A ví to naše nejmenší? Tak přesvědčíme se o tom v pravidelné ranní anketě Ahoj rádio. A taky vám povíme o tom, že řada karlovarských hotelů využívá k balneologickým účelům vřídelní vodu. Jenže hlavní rozvod je ve špatném technickém stavu a město ho musí opravit. Počkejte si na podrobnosti a užijte si další písničky, které tu pro vás máme. Písničky, co nestárnou, od Petra Spáleného a Miroš Běrky. Je 7 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co se obyčejně dělá v parlamentu?
1: Že se tam zasedává a domlouvá se, co se děje tady ve státu. Vymýšlení, kde budou další střediska?
2: Nic.
3: Schvalují se zákony?
4: Dělá se třeba něco, co se potřebuje, já nevím co.
5: Hádají se, jestli je lepší ČSSD nebo ODS.
6: Hlasuje. Perou se.
7: Prdí.
8: Mluví.
9: Říkají tam kraviny.
10: Vůbec se neshodnou na zákonech.
11: Uštichujou se a fackujou.
12: Pijou pivo.
13: Říkají si tam vtipky.
14: Hádej se, co bude dál.
15: Pijou se úplně naprosto. A pak jdou schvalovat zákony.
16: Urazí se.
17: Křičí na sebe.
18: Hře.

0: I přesto, že se nám venku zamračilo, my se mračit nebudeme. Pondělní ráno přináší oblačnou až zataženou oblohu. Na severu kraje se vyskytují bouřky a teploty se pohybují aktuálně mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 8, vítejte u předpovědi počasí. Tak po většinu dne očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu. Na většině území se objeví přehánky nebo občasný déšť, místy i bouřky a k večeru pak začnou srážky od západu zvolna obývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách od 14 do 17 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: ako pôjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Seber si to sama.
1: Nový den, pondělí 17. srpna, načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje a za 9 minut bude 7:30. Karlovy Vary začaly s rekonstrukcí hlavního rozvodu termální vody do lázeňských domů. Zásadní obnovu centrálního potrubí město zajišťuje po desítkách let. Skupiny dělníků už začaly části technologie vyměňovat, hlavně kvůli usazeninám z léčivých minerálních pramenů.
2: Zídlovod se zavzdušňoval, protože praskal, byl těžký, šlo těžce regulovat odběr vody a hlavně byl zarostlý sintrem, který narůstá uvnitř postupně.
3: Ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt popisuje stav rozvodu vřídelní vody. Stojíme za vřídelní kolonádou, za prosklenou stěnou vidíme tryskat vřídlo. Právě odtud se vřídelní voda jímá a rozvádí odběratelům.
2: Jímání vřídla je právě pod tou výtryskovou halou.
3: To je teď pod námi.
2: To je teď pod námi. Tam jímáme vřídlo 4 šikmými průzkumnímacími vrty. Od toho CO2, potom jdeme do nádob, které jsou 2 pod vřídelní kolonádou a přímo z budovy vychází vřídlovod, který tady vidíte pod vřídelní lávkou, jde po návřežní zdi potom pod domy.
3: To je ta stříbrná trubka naproti nám?
2: Ano, to je ona. Teď je stříbrná, protože koukáte na provizor, který už jsme dělali v předstihu právě, aby nedošlo k havarijnímu stavu rozvodu vřídelní vody a byla takzvaně v havarijním stavu.
3: Na ukázku jste přinesl kousek vysloužilého potrubí. Má asi 40 cm v průměru a více než z poloviny je zarostlá usazeninami, které připomínají letokruhy. Jak dlouho trvá, než to potrubí takto zaroste?
2: Počítá se životnost nějakých 15-20 let a trubka tady byla 30, možná 35 let. A i když jsme sanitovali a upravovali ten průtok, teď už jsme museli i tlačit tu vodu, tak ten původní průřez z nějakých 30 cm čistý teď byl od nějakých 15 do 10 cm.
3: Rekonstrukci bude stavební firma provádět postupně. Na opravovaném úseku vždy vytvoří dočasné potrubí. Výpadky dodávek tak nastanou jen při přepojování hlavního rozvodu na provizorní vedení. Pokračuje mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.
4: Jedná se o zhruba 990 metrů dlouhé potrubí a je to ta hlavní páteřní část, protože ty odpojky k jednotlivým lázeňským domům, které vřídelní vodu odebírají, tak to jsme už převedli právě na tyto lázeňské domy. Náklady činí zhruba 33 milionů korun bez DPH. Tato investiční akce je čistě hrazena z rozpočtu města.
3: Práce by měly skončit v průběhu dubna, aby bylo všechno hotové před zahájením lázeňské sezony. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Aši se bude konat referendum o tom, jestli má město koupit bývalý hotel GT od soukromého vlastníka. Město se totiž obává toho, že by v budově mohla vzniknout ubytovna. Kriminalisté stíhají 49-letého muže a 42-letou ženu z Březové na Sokolovsku. Dvojice podle kriminalistů oslovovala nezletilé dívky s tím, aby jim za peníze darovali genetický materiál, případně aby se za odměnu nechali oplodnit a dítě porodili pro jiné. V Krušných horách pokračuje příprava největší letošní turistické akce v Evropě Eurorando 2026. Na české i německé straně hor se uskuteční v září. Organizátoři teď vyznačují trasy a řeší logistiku celé akce. Zatím se prodalo necelých 1100 vstupenek. Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na jeho obnovu. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila evropský šampionát v Paříži šestým místem na kralovské čtyřstovce. Jan Čejka byl sedmý v závodu na 200 metrů polohově. A dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Dvě osobní auta bourala ve Studentské ulici v Karlových Varech u křižovatky z Komenského.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V půl osmé a dvě minuty skončily krátké zprávy s Matějem Štechem a já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. Pondělní dobré ráno pokračuje písničkou od Karla Gotta, jež je oslavou legendární skupiny Beatles. K ranní kávě si otevřeme noviny, které prolistujeme spolu s Danou Jelínkovou a také vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. Tak ať se vám pěkně poslouchá.

0: dnešní noviny.
1: 8 minut po půl osmé ladíte rádio vašeho kraje, no a je tu nový pracovní týden a s ním pravidelný přehled tisku. Pondělními regionálními novinami listovala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou zdravím, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak co zajímavého se zjistila v regionálním deníku?
2: Moderní zázemí pro poskytování neodkladné zdravotní péče, lepší organizace provozu, vyšší bezpečnost i komfort pacientů a zdravotnického personálu. To jsou změny, které přinese rekonstrukce urgentního příjmu nemocnice CHEP. Jak i z našeho vysílání víte, práce za téměř 38 milionů korun mají být hotové v červnu příštího roku. Také se dočtete, že smuteční obřad za zesnulého spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel minulou neděli, je naplánován na středu 19. srpna. Konat se bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Jak informovali Páralovi blízcí, od 10 hodin bude rozloučený pro rodinu a pro veřejnost začne obřad o hodinu později.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: List připomíná, že komplikovaná rekonstrukce střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech se dál protahuje. Firma PKS Stavby, která měla rozsáhlou modernizaci školy provést, vypověděla smlouvu. Důvodem je podle ní nevyřešený statický stav objektu a chybějící projektová dokumentace. Krátce poté od smlouvy odstoupil také Karlovarský kraj. Stavba byla kvůli problémům se statikou zastavená už loni v listopadu. Po odkrytí zdiva se podle zhotovitele ukázalo, že je budova v podstatně horším stavu, než předpokládala původní projektová dokumentace. Kolem školy je teď staveniště, ale nikdo neví, kdy se bude pokračovat.
1: No a co najdeme v regionální příloze Mladé fronty dnes?
2: Nesplacené dluhy a následné exekuce tíží obyvatele Karlovarského kraje. Region se dlouhodobě potýká s vysokým počtem lidí, kteří nezvládají vyrovnat své závazky. V rámci republiky kraj patří ke špičce. Zatímco v celé republice mělo nějakou exekuci necelých 6,5% obyvatel nad 15 let, v Karlovarském kraji nesplácí 11% osob. Vyplývá to z projektu Mapa zadlužení. Data jsou uvedena za druhé čtvrtletí letošního roku. Podle odborníků jsou na vině bezhlavé půjčky s vysokými úroky i vytloukání klínu klínem, kdy si dlužníci berou další půjčky, kterými splácejí ty předchozí. V rámci kraje jsou na tom nejhůř v Aši, kde skoro 16% lidí starších 15 let čelí nějaké exekuci.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes čekejme chladnější den s přeháňkami a bouřkami. Po většinu dne bude oblačno až zataženo a na většině území se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Místy i bouřky, k večeru začnou srážky od západu zvolna obývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají k 18 až 21 stupňům Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je mírná. Za minutu bude 7:45. Přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: Vary.rozhlas.cz, rovněž Facebook a nebo Instagram. Tak tam všude nás na internetu najdete. A my jsme rádi, že jste si taky dnes na začátku nového týdne zapli rádio a naladili si naše ranní vysílání. Dívám se na hodiny, 8. hodina to bude za 12 minut, no a každé pondělí po 13. hodině, nezapomeňte, pro vás vysíláme pořád Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude polárník a dokumentarista Petr Horký. Tady je malá ochutnávka.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli si na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: Pořád Osobnosti Česká si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát polárník a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česká s Oskarem Hessem.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Až vyhlásí referendum o koupi bývalého hotelu GT. V krušnohorském Jáchymově vznikla stezka Marie Curie-Sklodovské. Ministry čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Řešit budou aktuální sucho. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Aši se bude konat referendum. Obyvatele budou rozhodovat, jestli má město koupit bývalý hotel GT od soukromého vlastníka. Město se totiž obává toho, že by v budově mohla vzniknout ubytovna. Budovu vlastník prodává za asi 17 milionů korun. Peníze na koupy město má. Opravu by se pokusil rozdělit do několika etap, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
7: Bez pochyby má objekt problém se zemní vlhkostí, takže nějaká hydroizolace tam bude bezpodmínečně nutná a souběžně jsme registrovali dožilou střešní krytinu a pravděpodobně stejně jako v objektu v Moravské ulici bude potřeba vyměnit nejenom krytinu té střechy, ale budou tam asi i nutné zásahy do některých částí krovů.
6: V objektu by mohly vzniknout byty nebo hotel s restaurací. V Jáchymově na Karlovarsku začala o víkendu sloužit veřejnosti naučná stezka věnovaná osobnosti vědkyně Marie Curie-Sklodovské. Významnou návštěvnici města a nositelku Nobelovy ceny připomíná série informačních panelů a lavičky s jejími citáty. Stezka začíná v Lázeňském parku před domem Agricola. Pokračuje nezávislá místostarostka Lada Baranek.
8: Lázeňská stezka přiblíží odkaz Marie Curie-Sklodovské, kde vlastně na lavičkách jsou citáty Marie Curie-Sklodovské, vede potom vlastně Lázeňským parčíkem kolem Radium paláce a vrací se zpátky kolem Běhounku zpět do Lázeňského území.
6: Na projektu naučné stezky se kromě města Jáchymov podíleli spolek přátel Marie Curie-Sklodovské, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav pro interpretaci místního dědictví a Polský institut v Praze. Vláda dnes bude na první schůzi po dvoutýdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
9: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
6: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští od lidskou přehradu rychlostí asi metr za týden. Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje více než 4900. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundi Bugio, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
5: Sport.
6: Americký cyklista Andrew August ovládl domácí závod Czech Tour. Triumfoval před Italem Alessandrem Fanceluem, který vyhrál závěrečnou čtvrtou etapu z Kroměříže na Pustevny. Nejlepší z Čechů Václav Ježek dojel čtvrtý a obsadil sedmé místo. Jan Hirt byl celkově devátý.
5: Počasí.
6: Dnes bude většinou oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, které budou k večeru opět ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který v přeháňkách a případné bouřce přechodně zesílí, a biozátěž na jedničce tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Ve Studentské ulici v Karlových Varech u křižovatky z Komenského bourala dvě osobní auta.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Chebské galerie 4 vystavuje hned tři své fotografické cykly plné krásných žen Hynek Čermák. My se tam podíváme už za čtvrt hodinky, ale ještě předtím si poslechneme rubriku Co v učebnicích nebylo, v níž se podíváme do vesmíru. Martin Písařík nám řekne, kde je rok kratší než den. Tak nás poslouchejte dál. Je 8 hodin a 5 minut a pondělní dobré ráno pokračuje písničkou od Marka Lambory a Evy Burešové. Tak hezký poslech.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Britská zpěvačka, skladatelka a filantropka Annie Lennox nás pohladila svým hlasem a pěknou písničkou, s níž jsme se přehoupli v čase přes 8:45 a pozdravit nás teď přichází meteoroložka Jana Adamovská, která má pro nás předpověď počasí. Já vám přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak déšť a bouřky utnuly tropické letní počasí, tak nám prosím prozraďte, jak bude vypadat začátek nového týdne.
2: Tak dneska nás bude ovlivňovat zvaněná studená fronta, takže ty srážky budou ještě pokračovat. Po většinu dne očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu. Teď se v kraji neobjevují téměř žádné srážky, přeháňka je jenom jedna na Toušimsku. Kolem poledne a odpoledne zas budou ty přeháňky nebo občasný déšť přibývat, objeví se na většině území, případně se přidají i bouřky a k večeru začnou ty srážky zvolna obývat a oblačnost se bude protrhávat. Maxima dneska očekáváme do 22 stupňů, na horách do 18 a foukat nám bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a v těch přeháňkách nebo bouřkách by ten vítr zesílil.
1: Tak takové počasí nás čeká dnes 17. srpna a jakou předpověď počasí máte pro nás na zítřejší den?
2: Zítra nás čeká nejchladnější den v tomto týdnu, teploty budou stoupat jen k 19. Ráno a dopoledne bude většinou beze srážek, v odpoledních hodinách by se měl pak objevit slabý déšť a večer srážky ustávat. Jen bych upozornila, že to načasování srážek se může ještě změnit, je tam ještě určitá nejistota a velké rozdíly mezi modely, takže srážky mohou být činnější naopak až ve večerních hodinách, ale to budeme ještě upřesňovat a vítr ten zítra bude foukat mírný západní až jihozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská. Moc vám děkuji, přeji pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, za 8 minut bude 8:30. No a teď pojďme do Chebu. Herec a režisér Hynek Čermák se představuje hned ve dvou patrech Chebské galerie 4 jako fotograf, a to kolekcemi černobílých aktů a portrétů Femina Dea Lucis Umbra, Světlostín a Žena bohyně. V Chebu vystavuje 10 let poté, co se jako fotograf představil svou první expozicí v Davidském divadle. Na otázku, jak se dostal k focení, odpověděl v Chebské galerii 4 našemu redaktorovi Josefu Šorfovi.
1: Já jsem začal s focením aktů asi tak před 18 lety a věděl jsem už od svých 15, že akt bych někdy fotit chtěl. Pocházím z výtvarnické rodiny, můj tatínek se s mámou poznali na výtvarné škole na Holarově náměstí a u nás doma běžně visely olejomalby aktů, tak možná proto jsem k tomu měl nějaký vztah, ale až tak kolem těch 30 let jsem začal fotografovat ženy. No a tady nahoře, v té poslední části, najdete jedny z prvních fotografií, které byly třeba součástí výstavy v tom Davidském divadle. Ta se jmenovala Ještě máme naději.
2: Vy fotíte ženy v různých prostředích. Podle čeho vybíráte?
1: Ženy vybírám podle toho, když na mě nějakým způsobem zapůsobí, když mi předají nějakou energii. No, já vždycky potkám nějakou ženu a ucítím, že je tam něco mnohem víc, než na první pohled vypadá, protože se snažím nějakým způsobem skrz tu nahotu fotit duši. Já vím, že to zní velmi nadneseně, ale ono to tam prostě je.
2: Tereza z Davle říkala, že začala spolupracovat s kamarádkami, které byly v jistém ohledu bezprostřední.
1: Ono totiž být modelkou fotografického aktu je podle mě samostatná umělecká disciplína. Já hledám ve fotkách s ženami obyčejnost, hledám samozřejmost, kterou zná každý muž, který žije se ženou. A tyhle ty momenty se snažím zachycovat. Vždycky je samozřejmě skvělý, když máte modelku, která je nějakým způsobem umělkyně. Proto na mých fotkách velice často vidíte české herečky, ale vyhýbám se obličejům.
2: Říká Hynek Čermák ke svým fotografiím, které jsou vidět v Chebské galerii G4. Celá řada vašich snímků tady působí velice civilně, jako kdyby člověk byl na místě, kde ta dívka se zrovna třeba myje nebo sedí za stolem nebo se češe.
1: To je přesně to, po čem toužím. Já při tom focení, ano, samozřejmě se dohodnu s modelkou na nějaký póze, ale já ji fotím ve chvíli, kdy nad tou pózou uvažujeme, ona to třeba neví. Proto se mi daří fotit civilní fotografie, ale je to trošku podvod. Samozřejmě, že pár těch fotek tady je skutečně jako momentek.
2: Popisuje svou práci Hynek Čermák. Dneska fotí v podstatě každý, kdo má telefon. Co vás přivedlo k tomu začít fotit profesionálně a navíc v situaci, kdy jste byl už známým hercem, kdy jste to neměl zapotřebí?
1: No, mě to strašně baví. Baví mě nejenom ta fotografie jako taková, ten výsledek, ale baví mě hrozně i ta cesta za tou fotkou, která je u focení aktu velmi jako trnitá. Takže mě ženy baví, baví mě s nimi komunikovat. A herectví je věc, která je mojí profesí. Fotografie mou profesí není, takže já nejsem profesionál a vyznačuje se to pro mě tím, že já si můžu fotit, co chci. Protože mě to neživí, což si profesionální fotografové nemůžou dovolit.
2: Uzavírá Hynek Čermák. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti aneb Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na

0: zpíváte. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nové sedlo na Sokolovsku chce příští rok vystavit síť dobíjecích míst pro elektromobily. Ve městě by jich mělo být zhruba 20. Radnice teď připravuje projekt a hledá vhodná místa pro jejich umístění. Pro studenty středních škol připravuje hvězdárna v Karlových Varech stáže. Pilotní program se uskuteční od nového školního roku. Hvězdárna si tím chce zajistit budoucí brigádníky, například průvodce. Rotary klub Karlovy Vary dokončil obnovu pietního místa nad Novou Vískou u Bochova. Podle letošního archeologického průzkumu jsou zde pochováni 4 lidé. Takzvaný Kaunznerův kříž připomíná německé sedláky, které tu po konci války zastřelili po mimořádném soudu. Zdravotní pojišťovny proplácejí od začátku letošního roku 3 poporodní návštěvy v 6 nedělích. Ne všechny ženy se ale ke službám kvůli nedostatku porodních asistentek dostanou. Problémem je taky to, že na volný termín si často musí počkat i několik týdnů. V 36 letech zemřela americká herečka Hayden Panettierová. Televizní stanici ABC to řekla její rodina. Příčina smrti je zatím neznámá. Panettierová hrála v televizních seriálech Nashville nebo Hrdinové. Fotbalisté Slavie Praha poprvé v tomto ročníku šance ligy ztratili body. Ve čtvrtém kole remizovali obhájci titulu v Liberci po brankách Holeše a Babouly 1-1. A dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dvě osobní auta bourala ve Studentské ulici v Karlových Varech u křižovatky z Komenského.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nový den i nový týden začínáte ve společnosti rádia vašeho kraje a pokud nás poslouchá Petra, tak ji přejeme k dnešním jmeninám vše nejlepší. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, neboli skála. Takže jméno Petra se vykládá jako skálopevná, tvrdá anebo neoblomná. Tak pro Petry to máme připravený malý hudební dárek, písničku od zpěváka a skladatele Michala Davida. No a už za 8 minut dáme prostor soutěži a vám, kteří rádi soutěžíte a rádi vyhráváte, tak buďte s námi. Je 8:30 a 2 minuty. Hezké ráno.

0: Bez ohledu na deštivé počasí a zamračenou oblohu přejeme vám všem hezké a pohodové pondělí. Svou písničku nám právě teď naservírovala hudební skupina Marcias a na hodinách 8.40. Za 5 minut bude 9:15, no a v dnešní soutěži vás pozveme na výlet za podzemním dobrodružstvím. Máme pro vás 2 vstupenky do dolu Mauritius u Hřebečné a vy je můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Technické památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO zvou k návštěvě. Proto v dnešní soutěži nabízíme 2 vstupenky do jedné z nich. Důl Mauritius u Hřebečné je největší cínový důl v Českém Krušnohoří. Starý je přes 470 let a nabízí jednu z nejstarších štol, Kryštof, hloubku 145 metrů i velkou komoru. A vy právě teď můžete zažít jedinečné podzemní dobrodružství se vstupenkami od nás. Máme pro vás nachystanou soutěžní otázku a vy vytáčíte telefonní číslo 221 55 37 37. Tak, telefonní linka už je obsazená. Kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, pan Václav, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, pane Václave. Tak máme pro vás tuto soutěžní otázku. Dobře poslouchejte. Ptáme se vás, kdy byl důl Mauritius prohlášen národní kulturní památkou. Mám tu pro vás možnosti, chcete?
1: Ano, ano, začil.
0: Tak buď to bylo v roce 1994, nebo 2004, 2014, anebo 2024.
1: Tak dáme za C, 14.
0: A vy jste to trefil, to je správná odpověď. Klobouk dolů, je to tak.
1: Bezva.
0: Máte pravdu, vstupenky jsou vaše, velká gratulace ode mě a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnešní den, pondělí 17. srpna, bude chladnější s přeháňkami a bouřkami. Po většinu dne bude oblačno nebo zataženo, na většině území se objeví přeháňky nebo občasný déšť, místy i bouřky a k večeru začnou srážky od západu pak zvolna ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Denní maxima dosáhnou 18 až 21 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 14. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je mírná. Ještě přidám pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 17. srpna. Tak minimální teplotu 1 stupeň Celsia nad nulou naměřili v Aši v roce 1961. Zatímco maximální teplotu rovných 32 stupňů zaznamenaly Františkovy Lázně v roce 1974.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Ilona Machálková nás právě teď potěšila svým zpěvem, ale 9. hodina se neúprosně blíží a spolu s ní závěr našeho ranního vysílání. Po zprávách s Matějem Štechem ho vystřídá dopolední program a tím vás provede Iva Kokešová. No a nezapomeňte na 9. hodinu a 45. minutu. V tento čas na vás čeká další z dílů prázdninového pořadu Zámecké léto se soutěží. Tak ať vám nic neuteče, příjemný den vám přeje a loučí se Jitka Brošková. Zítra ráno se těším opět naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary mění páteřní rozvody v řídelní vody. Český svaz ochránců přírody vykoupil na Teplicku pozemky na takzvané Bořenské Homolce. V Česku se ode dneška ochladí, přijde i déšť. Bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovy Vary zahájily výměnu páteřních rozvodů v řídelní vody za více než 30 milionů korun. Přibližně kilometr dlouhé potrubí přivádí minerální vodu do lázeňských hotelů. Město chce práce dokončit do začátku příští lázeňské sezony, aby provoz lázní omezilo co nejméně. Části současného vedení jsou staré více než 30 let, i proto je nutná jejich výměna, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
4: Počítá se životnost nějakých 15-20 let, a trubka tady byla 30, možná 35 let. A i když jsme sanitovali a upravovali ten průtok, teď už jsme museli i tlačit tu vodu, tak ten původní průřez nějakých 30 cm čistý, teď byl od nějakých 15 do 10 cm.
3: V oblasti Bořenské Homolky u Bíliny na Teplicku vykoupil Český svaz ochránců přírody pozemky na ochranu vzácných motýlů. Bořenská Homolka je po Střelenské louce druhým místem pro přírodu v Ústeckém kraji.
5: Podle ochránců přírody v oblasti Bořenské Homolky žije přes 1000 motýlů a mezi nejvzácnější patří modrásek východní a okáč metlicový. Pozemky o rozloze 3 hektarů vykoupil Český svaz ochránců přírody i díky finančním darům veřejnosti. Částku, za kterou byly pozemky vykoupeny, svaz nezveřejnil. Z Teplicka Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
3: Po tropickém víkendu se v Česku ochladí. Na většině území se budou teploty celý den pohybovat mezi 22 a 28 stupni Celsia. Na severozápadě země ale třeba dnes spadnou až ke 20 stupňům. Naopak na jižní Moravě bude tepleji. Teploměry tam budou hlavně ve druhé polovině týdne ukazovat až 30 stupňů. S ochlazením přišly do Česka i bouřky. Meteorologové varují, že dnes odpoledne mohou doprovázet i kroupy a silný vítr. Přívalové deště můžou zatopit sklepy nebo způsobit dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné, přehánky ale meteorologové očekávají až do víkendu. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválili, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o více než bilion eur, v přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, které budou k večeru opět ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který v přehánkách a případné bouřce přechodně zesílí. A biozátěže na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V západní ulici v Karlových Varech je hlášené pro poruchu odstavené vozidlo. Projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je pondělí 17. srpna, svátek mají Petry, přejeme všechno nejlepší. Začali jsme 34. týden roku 2026. Naše aktuální zprávy skončily 4 minuty po 9. Zahrajeme si teď Petra Kotvalda a potom Jiřího Korna. Pak se zastavíme u meteorologické stanice v Plzni-Bolevci, která funguje už od roku 1965. Přejeme příjemný poslech a krásný den.

0: Rekordní nejvyšší teplotu za více než 60 let své existence zaznamenala začátkem tohoto měsíce meteorologická stanice Plzeň-Bolevec. 4. srpna tam bylo naměřeno 41,5 stupně Celsia. Bolevecká meteostanice je v provozu od roku 1965. Původně sloužila pro potřeby arboreta Sofronka, kde je umístěna. V roce 1969 byla začleněna do klimatologické sítě Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Já jsem začal s tím pozorováním někdy asi od 12 let. Kdysi to byla dřevěná žaluzihová budka a v 7.14.21 každodenně jsem přišel k té budce, otevřel a odečítal teploměry, vlhkoměr a podobné záležitosti, čili všechno se muselo dělat osobně.
2: Teď už je to automatizované?
1: Z 95% automatizované. Pozorovatel doplňuje pouze takové údaje, které se nedají odečíst přístrojově. Třeba v zimě je to výška a vodní hodnota sněhové pokrývky, která se musí rozhřát sníh a změřit. Je to oblačnost a takovýhle záležitosti.
2: Říká i s trochou hrdosti na desítky let měření Jan Kaňák, správce arboreta Sofronka, který má meteostanici v Plzni-Bolevci na starost. Pořád vás tahle práce, teď už možná ne každodenní, ale i tak poměrně častá, baví?
1: Já si myslím, že každého člověka baví počasí a o to víc, když to počasí můžete sledovat průběžně a máte to vlastně jako úplně nejdřív a nejblíž.
2: Mohl byste nám tu stanici popsat tak, aby laici pochopili, o co se jedná? To už prosím meteorologa Michala Šéna.
3: Když si otevřeme skříň meteostanice, tak uvidíme na displeji aktuální teplotu. O něco dále od toho sloupku s měřením teploty pak máme nádobu, která připomíná barel na dešťovou vodu, je to váhový srážkoměr a ten srážkoměr zachytává do nádobky s určitým průměrem vodu, která padá z nebe, ať už v tuhém nebo kapalném skupenství, váží a tím zjišťuje její množství s přesností na ekvivalent 0,1 mm srážek. Stanice v arboretu je obklopená stromy, stromy rostou, borovice nám přerostly stanici, tak přestalo mít smysl tady na Bolevci měřit parametry větru a parametry slunečního svitu. Na druhou stranu nám plnohodnotně vítr z Bolevce nahradilo teď velmi kvalitní měření na Mikulce.
2: Jaká další specifika má meteostanice v

0: Plzni-Bolevci.
1: Je v podstatě v mrazové kotlině, takže v zimních měsících jsou tady dosahovány docela nízké teploty. A další charakteristikou také podloží převážně písčité, které se přes den prohřeje a přes noc velmi rychle vychládá. Takže díky tomu má tahle stanice opravdu velké denní amplitudy teplot. Průměrná denní amplituda teplot tady na Bolevci činí za posledních 20 let 11,6 stupňů, což je tedy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou během jednoho dne.
0: Výsledky měření z meteostanic jsou pro meteorology důležité a platí to i v případě meteostanice v Plzni-Bolevci s jejími specifiky. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Meteorologická stanice Plzeň-Bolevec se nachází v arboretu Sofronka, pro které původně vznikla. Arboretum bylo založeno před 70 lety a bude tématem dnešních plzeňských zajímavostí. Před půl dvanáctou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na natáčení Slunce, seno a tak dále nás teď vezme režisér Zdeněk Troška a to vyprávění jsme nazvali Zuby.
2: A točíme. A oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty. A udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chceme se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A do mě pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. Jeba, no samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišový zhoště, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šel taky převlíz, vylezla ve dvoudílných plavkách, taky stůzek suměla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou neto. Tak jsme jim drželi a najednou před ní také prošli dva černoši. Se na ní také podívala, vrátila, sedla si tam. Chyba, co je? A, prosím tě, každý tam vleze, ještě dostanou nějaký AIDS, to víš, že... Jo, teta, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No nakonec se nechala ukecat, vlezla do moře. Líbilo se jí, to říká, ježiš, to je teplý, halejte, jak mi to nadnáší, jak mi to houpá tady, ježiš, to je fajn, ženský, ženský, otočila se. Ženským, který sáli na břehu, konopnice a spol. Pojďte se smočit, holky, hale, hale, je, to je fajn, halejte, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu, která se veliká, převeliká blížila ze zadu. A já se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou Kelišovou. A tam jsem jel, teta! A už to zmizelo. Zmizela Keliška ve vlně. Jsem jenom viděl z té pěny tady nožička, tady ručička. Tak se tam honem letěl, říkal se, teď máme rozlámanou herečku tady někde, jo. Vlna jí vyplivala na břeh, ta tam ležela jak tuleň. A říkala, Zuby, já nemám zuby, zuby. Ve mně by se byl krve nedořezal. To se ale není pravda. My to tady máme na týden a teďkon herečka ztratí zuby. Ježišmarja, teda já vás snad zabiju, to jste jenom mohla přišroubovat pořádně. Zuby. Teď mi řekněte, kde, v jaké cizině kapitalistické, vám někdo honem udělá náhradní zuby a kdo to zaplatí? Opravdu teda úplně bylo mdlo z toho. Tak jsme honem vyletěli, honem tam jsme lítali kolem a hledali jsme ve vodě zuby. A teď dámy, ty milionářky se takhle vztyčily na těch lehátkách a říkali, vás jste los, co se to děje? Říkali, ne nic, jenom zuby. Čelisti, jako no. Celý si starý Kelišový zhoští hledáme, víte? Teď hledáme a to víte, tam ten písek, ten to hned vířil. Jeba, no toto je konec, Ježišmarja. A teď jsme tam všichni seběhli a tohle to vináky pomáhali. A měli jsme ve štábu takového staršího technika od kamery, a to byla taková veselá kopa, Toníček, a taky hledal, takhle se na nás podíval. Sehnul, vyndá si svoje horní zuby a takhle říká, Ježíš, tadyhle jsou, Bařenko, hale, tadyhle jsou, na, tu máš. Takhle ji podává, ona tak na něj vděčně kouká, říká, děkuji, Toničku, ty jsi tak hodnej, takhle se řekla na ty hudy. Je, děkuji, že na 100 tisíc kron. Ježíš, ale tohle to nejsou moje zuby, tohle to. A hodila je zpátky do moře.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radio vašeho kraje a Elton John. Vodní nádrž České údolí bývala kdysi vyhledávaným cílem pro koupání a nejrůznější vodní radovánky. Časem se ale kvalita vody zhoršila natolik, že může být pro koupání až nebezpečná. Komu ale stačí šlapadla nebo loďky, může si užívat. Pochopitelně i teď. A k dispozici jsou i další atrakce v přilehlém sportovním areálu Škodalent. Víc povíme za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár pozvánek za kulturou. Zahrada v Kalikovském mlýně ožívá v rámci kulturního týdne Veselá scéna. Od 19 hodin předvede to nejlepší ze své tvorby travesty reví Techtle Mechtle. Čeká vás večer plný humoru, tance, muzikálu a velkolepých kostýmů. V Plzni pokračuje festival na ulici, nabízí koncerty, pouliční divadlo, basking a další vystoupení na několika scénách. V hale Depo 2015 po 17. hodině zahrají kapely Medium, Balance, Masový hrach, Kabát Revival West a plzeňská kapela Absolutní neklid. Šéf festivalu na ulici Lukáš Krásný bude naším hostem po 10. hodině. Kostele na Nebevzetí Panny Marie v Horažďovicích vystoupí od 20 hodin lektoři a účastníci Ševčíkovy akademie v rámci koncertu pro solové smyčce. V Mariánských lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je pořad Lenoška Ivaš Moldase. Začíná v 15 hodin v Městském divadle. Hosty budou Ivan Klánský, Martin Kasík a Jiří Vodička. No a netradiční procházka parky na téma, co vyprávějí sochy, je připravena ve Františkových lázních. Sraz je v 16 hodin v hotelu Pavlík a my vám přejeme příjemnou zábavu.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 6 minut po půl desáté. Trampolíny, disk, golf, workoutová sestava, koupací jezírko nebo inline dráha. Sportovní areál Škodalent u vodní nádrže České Údolí nabízí spoustu způsobů, jak potrápit své tělo nebo si prostě užívat pohyb. Jaký je o tenhle areál zájem a co se tam chystá nového, teď probereme se starostou prvního plzeňského obvodu Davidem Procházkou z Hnutí ANO. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tak první jsme možná rozlohou, ale tím správným pojmenováním jsme třetí plzeňský obvod, tak to bych jenom na začátku upravil a jinak všem krásné dobré ráno.
0: Ano, já se velice omlouvám, samozřejmě, všichni to dobře víme, chybička. Pane starosto, jaký je zatím letos během letních prázdnin zájem o sportovní areál Škodalent? Máte k dispozici nějaká čísla nebo alespoň odhad?
1: Tak bohužel přesná čísla nemáme, areál je zdarma, to znamená, nevedeme si přesnou statistiku, tu statistiku můžeme odhadovat třeba z návštěvností jezírka nebo podle odhadů vlastně provozovatele restaurace. Vycházíme z toho, že přes den projde prostě denně kolem tisícovky návštěvníků. To je podle mě jasný důkaz, že areál je oblíben. Myslím si, že skutečně každý si tam najde to své a v současných horkých dnech nebo v těch horkých dnech, které byly, tak je samozřejmě velkým lákadlem to koupací jezírko a i to, že na přehradě se dá svést na lodičkách, na šlapadlech, takže je vidět, že prostě lidé ho mají rádi.
0: Do jaké míry tu návštěvnost podle vás ovlivňuje fakt, že voda v Borské přehradě může být kvůli sinicím nebezpečná? Je nějaké řešení, jak tuhle situaci změnit?
1: Tak co se týká té situace, tak samozřejmě bylo několik studií, jak přehradu vyčistit nebo jak třeba oddělit nějakou větší koupací část. Samozřejmě to není věc, kterou by mohl udělat obvod. Je to věc, kterou bychom museli dělat město, možná kraj, určitě s nějakou dotací, bez této nepůjde. Nevím, do jaké míry by to ovlivnilo návštěvnost Škodalandu. Samozřejmě ten Škodaland je vlastně jenom na části přehrady, takže spíš si myslím, že celkově prostě ta přehrada by byla více navštěvovaná a je škoda, že byla prostě navržena historicky takhle špatně, že se prostě sinicím daří a že v podstatě byť je vlastně její důvod rekreační, tak není vlastně využitelná k tomuto důvodu.
0: Vy už jste zmínil koupací jezírko ve Škodalandu. V minulosti se tam objevily, vzpomínáme na to, cerkárie. Jak je na tomto jezírko s kvalitou vody teď aktuálně?
1: Tak byla to jedna sezóna, kdy cerkárie vlastně ovlivnily několik těch koupacích biotopů po republice. Trošičku jsme využili rady odborníků a vlastně každý jaro to jezírko vypouštíme, čistíme, tím pádem vlastně je to v té době, kdy se líhnou právě ty šneci, kteří jsou přenašeči těchto potvůrek, jak by se dalo říct. Od té doby jsme s jezírkem problémy neměli, prochází pravidelnou kontrolou, letos přesto extrémní léto, tak se nám daří při té poslední kontrole, nebo vlastně při všech kontrolách, ale i při té poslední jsme měli modrého smajlíka, to znamená jezírko prochází, no a já si jenom držím palce nám všem, abychom ho udrželi prostě do konce koupací sezóny, protože ta letošní byla opravdu extrémní.
0: No a ještě jedna věc. Kdo chce v areálu strávit víc nocí, tak tam může zaparkovat svůj karavan. Já vím, že už existuje i plán, jak ten počet míst pro karavany navýšit. Takže nejprve se ptám, pane starosto, na aktuální vytíženost těch současných karavanových stání a pak na to rozšiřování téhle služby. Jaké máte informace?
1: Tak skutečně karavanisté si Škodalant oblíbili opravdu hodně. My když jsme začínali s tím štelplacem takzvaným, tak jsme vycházeli cca z tří až pěti míst. To je číslo, které vlastně úplně v pohodě dosahujeme v zimě, kdy jako je to skutečně prostě v uvozovkách mimo sezónu. Teďka v létě ten průměr je 600 karavanů měsíčně, což už je vlastně slušný kemp mimo sezónu, nebo před tou sezónou, tak jsme počítali 300 až 400. Z toho důvodu právě, aby neomezovali karavany, to parkoviště, které je určené pro návštěvníky, tak jsme se rozhodli, že vlastně do bývalého prostoru kempu na to parkoviště, které tam je spevněné, tak prostě v karavanu uděláme zázemí, protože letos je to otevřený bez zázemí, je vidět, že skutečně ta obliba tam je. No a samozřejmě, pokud tam bude kvalitní zázemí, tak tam je i stín, prostě je to rovina oproti tomu současnému parkovišti, tak bychom chtěli tam vlastně tu plochu dál rozvíjet a samozřejmě případně do budoucna, což je možná nemilá zpráva, ale když s karavanisty mluvíme, taky přistoupit k určitému spoplatnění, tak aby ten přínos nebyl jenom pro místní podnikatele, protože samozřejmě karavany přináší turismus do Plzně a turismus přináší i určité peníze, ale aby to byl samozřejmě i přínos pro kasu městského obvodu.
0: Na telefonu byl starosta 3. plzeňského obvodu, pan David Procházka z Hnutí ANO. Díky za vaše aktuální informace, mějte se hezky, ať se práce daří a naslyšenou.
1: Děkuju a krásný den vám i vašim posluchačům.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Za 2 minuty... Za 3 minuty bude 10:15 a ve 15:15 začíná zámecké léto. Nenechte si ho ujít. Přejeme vám dál stále krásné pondělní dopoledne.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto, až to tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žadce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900, možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostal paní Zdeňka, ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo, prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra, dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník, za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký?
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba?
1: Ne,
0: já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, piknejková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on víc adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nové sedlo na Sokolovsku připravuje u koupaliště Velká Anna cyklistické centrum. Rotary klub Karlovy Vary obnovil Kaunsnerův kříž nad novou výskou na Karlovarsku. Pavel Blažek a jeho advokát Karin Tic neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Nové sedlo na Sokolovsku chce u koupaliště Velká Anna cyklistické centrum. Město letos v areálu otevřelo cyklistické odborné centrum a více než kilometr dlouhý trail, říká nezávislý starosta Robert Zelenka.
2: Centrum cyklistiky zahrnuje nejenom ten trail, ale i zázemí pro tohle, a což je nějaký gastrovybavení, nějaký posedení, nějaká rampa, lezecká stěna, to všechno by mělo vzniknout v okolí té Velké Anny. Pokud budeme hodně úspěšní, tak během následujících třeba 2 let by se to dalo udělat. Záleží na dotaci.
0: Rotary klub Karlovy Vary dokončil obnovu pietního místa nad novou výskou u Bochova. Podle letošního archeologického průzkumu jsou zde pochovaní 4 lidé. Takzvaný Kaunsnerův kříž připomíná německé sedláky, které tu po konci války zastřelili po mimořádném soudu. Rekonstrukce stála přes 400 tisíc korun a klub je zaplatil z vlastních peněz s podporou ministerské dotace. Pokračuje prezident Rotary klubu Jan Škoda.
3: Na cestě jsme potkali spoustu skvělých lidí, kteří vytvořili umělecký díl v podobě kříže, vytvořili díky svědomité archeologické práci, tak potvrdili tu událost a zároveň paměť národa se sbírala historické prameny, na základě kterých máme i navazující informace a uměli jsme to zasadit do té doby.
0: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
4: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
0: Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. 8 muslimských zemí odsoudilo izraelské odmítnutí plánu pro pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tom agentura AFP. Mezi signatáři společného prohlášení jsou třeba Egypt, Turecko nebo Saudská Arábie. Podle nich odmítnutí Trumpova plánu ohrožuje snahy o mír v pásmu Gazy. Plán počítá s postupným odzbrojením Hamásu a všech palestinských skupin v pásmu Gazy a taky stažení izraelské armády z této oblasti. Odmítnutí amerického plánu oznámil minulý týden izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda vozidla v Západní ulici v Karlových Varech by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den, máme 4 minuty po 10. hodině. Plzeňský festival na ulici je v plném proudu. Letos se kvůli rekonstrukci náměstí Republiky přesunul do depa 2015. Nejen o tom budeme mluvit už za chviličku s naším dnešním hostem.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: je v hale, v depu, to zastřešená pod scéna. Střechou, ano, ano, ano. A pak máme ještě malou baskerskou scénu, kde vlastně každý den od 6:45 a potom od 8:00 tak vystupují baskeři. A to je taky moc fajn.
1: Takže to jsou ty tři scény v depu. A jaké jsou další? Zmínil jste scénu u Ježíška.
0: Scéna u Ježíška, to je vlastně ten prostor, kde bývají nově cirkusy. Je to kousek od nádraží u Zemníku. Je to taková ta hromada hlíny, co je u Radbuzy, u řeky.
1: Ano. A ještě něco?
0: A je tam scéna právě u Zemníku se jmenuje. A tam je scéna, kde jsou především čtení na ulici, písničkáři na ulici, tanec na ulici, tak to je taková scéna menší.
1: To jsou takové ty doprovodné programy.
0: Ano, ano.
1: Před chviličkou padl termín Plzeňská filharmonie, tak to byl koncert určitě skvělý, byl to hodně navštívený.
0: Ano, byl to krásný koncert, nádherně navštíven, myslím si, že ve srovnání s náměstím, možná jestli chyběli dva lidi nebo dva přebývali, nevím, ale opravdu lidí přišlo hodně, já jim za to děkuju, že nezůstali sedět doma, i když se hlásili bouřky.
1: Co hrála Plzeňská filharmonie?
0: No, začínala mými oblíbenými Star Wars, takže to jsem si já moc pošušňal a pak byly další filmové melodie.
1: Takže koncert byl hodně navštívený, ale samozřejmě festival toho nabízí ještě spoustu. Jak to mají návštěvníci festivalu s dopravou? Na náměstí a kolem náměstí to byla legrace. To bylo všechno na 3-4 kroky. Tohle je přeci jenom trochu dál. Zlobí se trochu lidi, že to mají z ruky?
0: Zaznamenali jsme hodně takových komentářů, ale pravda je, že když by si to lidi v hlavě trochu přepli a podívali se na ty zastávky tramvají, třeba na Mikulášském nebo trolejbusu, který jezdí po Rudlevecký, tak ta dostupnost není tak bídná. Jenom jde o to si říct, jedu o pár stanic dál a v kousek se projdu. Ono i vlastně z hlavního nádraží to není tak daleko a po počasí už třeba nám bude přát a lidi nám neuschnou cestou. Tak
1: ta sobota asi byla drastická, co se týče horka.
0: Ta byla brutální. Myslím si, že většina zpěváků a kapel, který vystupovali třeba na scéně u Ježíška, tak odešli o několik odstínů tmavší, že se fakt opálili moc pěkně.
1: No a na dnešek zase meteorologové předpovídají, že začne v průběhu odpoledne vlastně na celém území pršet. Toho se taky nebojíte?
0: No, nebojíme, že pršet bude všude, jenom ne u nás.
1: Přeci jenom máte zastřešenou scénu v depu, takže to asi bude vaše záchrana.
0: Ano, buď zastřešená scéna v depu, ta nás samozřejmě může kdykoliv pomoct, ale my věříme tomu, že ten dešť se nám prostě vyhne. Tak jako včera ty brutální bouřky, tak u nás byla jen chvilinku a opravdu až po festivalu. Takže
1: jak když jsem si tady před pár dny povídala s organizátory chodských slavností, tak jsem se jich ptala, jestli zažili úplně propršený ten víkend. Vy jste taky zažil někdy propršený festival na ulici v těch minulých letech?
0: Ano. My máme, letos vlastně pořádáme po sedmé festival a první dva ročníky, tak si myslím, že z těch 9 dnů pršelo 7 nebo 8 dní. To opravdu byly hodně, hodně propršené ročníky, kdy každý den přišlo aspoň trošku vody.
1: Tak třeba ten dnešek přežijete a naopak budete kvitovat, že se ty teploty trochu snížily.
0: Jsme za to rádi.
1: Povídáme si dnes s programovým ředitelem festivalu na ulici Michalem Ilichem a za chviličku pokračujeme.

0: Michal Ilich, programový ředitel festivalu Na ulici, je naším dnešním hostem. Dostaneme se teď k nějakým dalším muzikantům a kapelám, které ještě v průběhu toho festivalu vystoupí. Já bych se zastavila teď třeba u Michala Prokopa, který bude hrát v Plzni 20. srpna.
1: Ano, bude v triu náš oslavenec, nás všech si myslím.
0: Vlastně před týdnem, ano, pokud ano. To říkám správně, měl 80.
1: Ano, ale já bych mu to nevěřil.
0: Nevypadá na to a na ten koncert se určitě těšíme, takže na hlavní scéně v Depu 20. srpna. Pak bych se vás ráda, Michale, také zeptala na nějaké zahraniční kapely, je jich tam také několik, vidíte?
1: Je jich jenom pár, protože festival my se snažíme stavit především jako plzeňský festival a z okolí, aby kapely, které jsou poblíž a v Plzni, tak se mohli ukázat a hrát jinde než v klubech, aby třeba do těch klubů na ně lidi chodili potom. Ale vždycky se snažíme mít pár perliček z ciziny, ať to trochu okořeníme. Letos se všichni můžou těšit na Fugu z Argentíny, který jedou turné a po Evropě a zastaví se u nás ve čtvrtek. Hrajou metal a jsou docela dobrý, tak bych určitě zmínil. Následně Clan de Caribe, který zaskakují vlastně za Richarda Tesaříka, jeho jojo band, bohužel jemu lékaři neumožnili nastoupit na koncert, tak snad třeba příští rok to vyjde. A místo něj budou Clan de Caribe, což jsou Kubánci, jejich plný pódium a dělají obrovskou show. Určitě lidi mají přijít, nebo přijďte lidi se na ně podívat, protože to je velká show a bude se jí tančit.
0: Ještě jsem tam zahledla taky nějakou skupinu z Francie?
1: Ano, ze Štrasburku, The Cracked Cookies, a to jsou holky, kteří hrajou převážně chanson, swing. Jaký moc pěkná
0: muzika. To je dívčí kapela.
1: Ano, ano.
0: Tak to bude určitě taky zajímavé. No a z těch domácích, z těch, které dobře známe, na koho byste pozval?
1: Já bych úplně na všechny, ale co můžu určitě, nebo na co pozvu rád, tak bude samozřejmě Semtex.
0: Samozřejmě.
1: Protože to je vždycky show. Ale máme i kapely, nebo One, jak je to, Mordor's One Man Band Petra Hrabáka, který si ale přiveze i kamarády na písničkářskou scénu. A to je vlastně Mordor's Gang, a Petr je skvělý kytarista, na to se moc těším já. A je to scéna, kde vystoupí například Jiří Dědeček ve čtvrtek, takže opravdu je na co se těšit. Z těch plzeňských kapel, Skotační kulomet, Blue Chesterfield, to jsou vlastně mladí kluci a myslím, že i pár holek, a to je taky nářez moc jako vtipnej, takže...
0: Každý den je něco pěkného a každý si určitě vybere. Zeptám se vás také, co jste připravili pro děti. Vždycky festival Na ulici myslí na rodiny s dětmi, tak jak je to letos?
1: I letos máme dětský program, byť jeho, onoho je vlastně víc, než bylo. Určitě děti můžou přijít na divadla, teďko se můžou do Depa přijít ve čtvrtek, v pátek a v sobotu ve 3 hodiny je vždycky pohádka. Potom na scéně u Zemníku, tak Krašovská aktivity centrum, tak zajišťuje, mají tam aktivity sportovní pro děti. A všechny, úplně všechny zvu v 18 hodin, takže v 6 hodin večer, tak je tanec na ulici, kdy nejenom, že někdo předvádí, jak se tancuje, ale jsou tam taneční workshopy vždycky. A to je moc pěkný a děti se chytají většinou jako první, ale nakonec tancuje celá rodina, tancují děti, tancují rodiče. Je to moc fajn.
0: Ještě z toho doprovodného programu možná bychom mohli zmínit čtení Na ulici.
1: Ano, to je moje velmi oblíbená část. To děláme s jedním malým vydavatelstvím plzeňským, který nám pomáhá a zajišťuje několik těch autorů, kteří právě tam čtou. A jak jsem říkal, nejvíce těším na Jiřího Dědečka, který bude mít nejenom koncert, ale bude mít i čtení na ulici. Takže to je na scéně u Zemníku v 19 hodin.
0: Jak to přesně vypadá? Lidé si sednou do trávy nebo na židle nebo na křesla a poslouchají?
1: Přesně tak, jak je komu libo. Jsou tam lavice, je tam tráva, tam podivuje i nějaká tráva. Takže tam si lidi posedají kolem toho menšího pódia a autor sám se stává interpretem a je to moc příjemný. Je to takový komorní, nechodí na to stovky lidí, ale svoje návštěvníky to má, takže přijďte to zkusit, kdo jste ještě nebyli.
0: Naším hostem je dnes programový ředitel festivalu Na ulici Michal Illich.

0: Povídáme si dnes dopoledne o plzeňském festivalu Na ulici, který začal v pátek a naším hostem je programový ředitel Michal Illich. My jsme, Michale, ještě vůbec nezmínili některé kluby, které s vámi na festivalu také spolupracují.
1: Ano, letos máme 3 kluby, opět Anděl, jako vždy, kde se hraje od 10 večer, je to taková afterparty, je to tam, kdo zná Anděl, tak prostě ví, že to je fajn. Následně, protože Hi-Fi klub je v rekonstrukci, tak jsme v klubu Vinyl, naproti vám vlastně tady přes náměstí Míru. Mm-hmm. A v Dominik Café, kde je převážně elektronická hudba, kterou normálně moc nemáme, takže to je tam.
0: Takže i tam, kdo má elektronickou hudbu, rád si přijde na své. Ještě jsme také nezmínili pro ty, kteří mají rádi slam poetry, že i tomuto žánru se festival Na ulici věnuje.
1: Ano, na scéně Územníku, tam, kde je vlastně čtení Na ulici, tak tam bude letos slam poetry, stejně jako každý rok bývá v Proluce, tak letos bude to a všichni se můžou těšit například na Anatola Svahilce, který je...
0: To je známé jméno.
1: To je prostě známé jméno a velký showman.
0: My jsme zdaleka z toho programu nemohli vyjmenovat všechno, ale odkážeme naše posluchače na webové stránky, které máte dobře zvládnuté. Dá se tam proklikat nejrůznějšími směry po scénách, po dnech, po časech.
1: A po žánrech.
0: Ano, po žánrech.
1: To je, myslím, perfektně udělaný. Dělal to muzikant pan Josef, který hraje v Rambambánech a má tenhle festiák zjevně taky rád. A já mu za to děkuju, za ty webovky, protože opravdu všichni návštěvníci si jako najdou díky těm webovkám přesně, co chtějí a můžou si tam zaškrtat, co se jim líbí a ono jim to v rámci pomocí jakých srdíček tak jim ukáže cestu, jako co vlastně chtěli na festiáku vidět nebo slyšet.
0: Jste také aktivní na sociálních sítích. Na Facebooku se prakticky okamžitě objevily aktuální fotky, aktuální videa, takže kdo ještě nebyl letos na festivalu Na ulici, tak už z těch fotek může načerpat nějakou inspiraci, atmosféru a pak třeba přijít.
1: Určitě ano.
0: Ještě se zeptám na vstupné, pořád platí, že vstupné se neplatí?
1: Pořád platí, že se vstupné neplatí. Já bych teda chtěl dobrovolný vstupný zavést, ale asi mi to neprojde. Protože spousta lidí se ptá. Spousta lidí se ptá a říkají, my bychom klidně přispěli, kdyby bylo jako kam. Tak je to takový zvláštní. To je téma, který v kultuře asi je hodně častý.
0: Ano, to je téma, které můžeme rozebrat zase někdy jindy. Kolik lidí vlastně je, Michale, v týmu, který organizuje festival Na ulici? Znáte nějaké to číslo? Kolik je vás?
1: Co ten tým má zahrnovat přesně?
0: Dobře, tak ten nejužší tým, který teď prostě je v plné polní a řídí celý festival, kolik je to lidí?
1: No, já si myslím, že nejužší tým, tak jsme s Lukášem 2. K tomu máme úplně nejužší Lenku, která nám velmi pomáhá, bez který bychom to, nevím, tyto papírování nám úplně nejde. A ona nám pomáhá hodně. A k tomu dalších třeba 10 lidí, dejme tomu, kteří jsou napojeni, když ten festival se jako chystá už jako aktivně na tom místě, tak třeba 10 lidí, kteří přesně ví, co mají dělat. No a na to máme nabalen další zvukaře, se kterými děláme dlouhodobě, kteří jsou velký profíci, ví, co chceme my, jakým způsobem s námi, jako prostě si rozumíme, sedíme si, za ty roky jsme se sehráli, takže dejme tomu, že to je, já nevím, teď zrovna aktivně 70 lidí.
0: A máte už teď třeba vy jako programový ředitel trochu pohodu, když už se to rozjelo, nebo jste pořád ve velkém presu a pořád máte co dělat?
1: Tak on ten programový ředitel je takový jako nálepka. Jo? My samozřejmě jsme produkční, který, když je cokoliv zapotřebí, tak to jdeme řešit a snažíme se to řešit co nejrychlejší a nejlíp. A jsme v novém prostoru, takže úplně pohodu. Samozřejmě třetí den už je to jednodušší, už je všechno zajetý, už víme, kde co je, kudy se kam jezdí, kde je zapotřebí postavit ploty, aby nám tam někdo nechodil zrovna v noci, když je prostor je hlídaný, takže to je fajn. Ale tak úplně jsme si ještě neoddychli.
0: Tak se vracím zase na začátek. Příští rok v roce 2027 festival Na ulici už na náměstí.
1: No, jestli bude náměstí zrekonstruovaný, hotový, tak doufáme, že jo, protože ten festival prostě patří do města a hlavně podle mě do Sadovýho okruhu, který je fantastický, máme ho prostě pěkný. Myslím si, že plzeňáci mají rádi sadový okruh daleko víc, než si myslí. Že když tam s festivalem jsme, tak ten okruh je úplně plný a takový hezký místo, kde opravdu stojí za to si jenom na chvíli sednout.
0: Tak si budeme držet palce, aby to příští rok už všechno bylo ve starých kolejích. Naším dnešním hostem byl programový ředitel festivalu Na ulici Michal Illich. Díky, že jste přišel, ať zbytek festivalu, nebo vlastně ta jeho ještě velká část, dobře dopadne, ať lidé chodí, jak jsme jim teď poradili, jak mají jezdit z centra Plzně, kterou tramvají a kterým trolejbusem, tak ať toho využívají. A příště se budu těšit na slyšenou.
1: Díky, na slyšenou.

0: půjdu dál.
1: Helena Vondráčková za 2:45. Účinkoval na významných českých i evropských koncertních pódiích. V Plzni strávil 13 let v angažmá Tylova divadla a navíc také spolupracoval s plzeňským rozhlasovým orchestrem. V dnešní rubrice Náš příběh uslyšíte o dirigentovi Ivanu Paříkovi. Podrobnosti za chvilku.

0: Náš příběh dnes bude patřit mezinárodně uznávanému dirigentovi, klavíristovi a hudebnímu pedagogovi Ivanu Paříkovi. Významnou část své kariéry strávil v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla, kde byl v angažmá celkem 13 let. Působil také v Rakousku a hostoval na dalších evropských scénách. Kromě toho se také podílel na založení multioborového festivalu Smetanovské dny.
1: Vzpomínka na Plzeň od Bezřicha Smetany.
2: Úryvek skladby zahrál dirigent Ivan Pařík.
1: Já jsem začal samozřejmě jako pianista, poněvadž bez klavíru v podstatě nemůžete hudbu dělat. Poněvadž ta hudba není jenom jedna melodie, jeden hlas, tak stejně bych se učil na klavír, abych mohl si ty skladby zahrát v celku. Tak já jsem začal jako pianista, hrál jsem také varhany, ale v podstatě, co se týče těch nástrojů, tak zůstalo u toho klavíru.
2: Jak jste se dostal k dirigování?
1: Můj otec byl dirigent. A já jsem prakticky s tímto zaměstnáním měl co činit už od svých 3 let. Můj otec byl dirigent a pianista, takže já jsem pořád byl u hudby od malička. A moje maminka byla zpěvačka, byla výborná operní pěvkyně a od té jsem zase získal lásku k opeře.
2: A vaše první angažmá bylo kde?
1: Jako symfonický dirigent ve Středočeském symfonickém orchestru, který tehdy sídlil v Poděbradech, ale to trvalo jenom asi rok a pak jsem už přešel v roce 1975 do plzeňské opery.
2: A v plzeňské opeře jste vydržel docela dlouho.
1: V plzeňské opeře jsem byl celkem 3x. Nejprve prvních 5 let jako druhý dirigent, pak jsem odešel do Ostravy, pak jsem byl ve Vídeňské Volksoper jako dirigent a vrátil jsem se zase do Plzně na 2 roky, kdy jsem tady dělal nejenom dirigenta, ale zároveň jsem i šéfoval opeře. A potom jsem přišel do Plzně v roce 2006, opět po mém angažmá v Rakousku a od té doby jsem tady vlastně byl až do té doby, kdy jsem odešel na takzvaný odpočinek, což ovšem se nekoná.
2: Když říkáte, že se nekoná, co děláte teď?
1: Jednak dělám různé koncerty, jako dirigent i jako pianista. Učil jsem také v Praze na AMU, jako externista a píšu knihu teď o hudební interpretaci jako takové.
2: My jsme v budově Českého rozhlasu, ale vy tady nejste poprvé.
1: Já jsem tady natáčel hlavně při svém prvním pobytu v Plzni a tehdy jsem poměrně dost natáčel různé árie. Ovšem, tehdy se v Plzni vůbec natáčelo. Byl tady plzeňský rozhlasový orchestr, který patřil této instituci, takže byl zájem něco dělat. Dneska samozřejmě je situace trošku jiná.
2: Celý příběh o dirigentu Ivanu Paříkovi uslyšíte po 14:30 z Plzně. Julie Suchá, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V chebské nemocnici začala fungovat pediatrická ordinace, pacienty dál přibírá. V krušnohorském Jáchymově vznikla stezka Marie Curie Sklodovské. Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly. Dnes bude většinou oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarské krajské nemocnici v Chebu vznikly ordinace nutriční terapie a ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Podle ředitelky chebského zdravotnického zařízení Miloslavy Lukešové registruje pediatr nové dětské pacienty, kteří dosud neměli svého ošetřujícího lékaře. Přestavba bývalé lékárny vyšla zhruba na 8 milionů korun a splňuje aktuální normy, například bezbariérový přístup. V Jáchymově na Karlovarsku začala o víkendu sloužit veřejnosti naučná stezka věnovaná osobnosti vědkyně Marie Curie Sklodovské. Významnou návštěvnici města a nositelku Nobelovy ceny připomíná série informačních panelů a lavičky s jejími citáty. Stezka začíná v Lázeňském parku před domem Agricola, říká nezávislá místostarostka Lada Baranek.
2: Lázeňská stezka přiblíží odkaz Marie Curie Sklodovské, kde vlastně na lavičkách jsou citáty Marie Curie Sklodovské, vede potom vlastně Lázeňským parčíkem kolem Radium Paláce a vrací se zpátky kolem Běhounku zpět do Lázeňského území.
0: Na projektu naučné stezky se kromě města Jáchymov podíleli Spolek přátel Marie Curie Sklodovské, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav pro interpretaci místního dědictví a Polský institut v Praze. V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o víc než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali. Meziměsíčně o 0,3%. Meziročně pak o více než 1,5%. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví. Jižní Korea a Spojené státy dnes zahájily společné vojenské cvičení. I přesto, že americký prezident Donald Trump oznámil jeho omezení. Manévry se mají zaměřit na elektronický boj, kybernetické útoky nepřítele nebo způsob vedení boje při omezeném přístupu k systému satelitní navigace.
3: Podle společného velení jihokorejských a amerických sil má severokorejská armáda stále lepší znalosti o tom, jak účinně napadat nepřítele v kybernetickém prostoru i díky své přítomnosti na Ukrajině. Moskva sdílí s Pchjongjangem citlivé vojenské informace. A severokorejští vojenští hekři patří k nejlepším na světě. Cvičení potrvá 10 dnů a přichází v době, kdy jihokorejská vláda zvažuje návrh na společné jednání o uzavření míru mezi Severní a Jižní Koreou. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo s přehánkami nebo bouřkami, které budou k večeru opět ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17, vane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Osobní auto narazilo do sloupu v ulici Svobody v Chebu u křižovatky se Šlikovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Viděli ho na pivku s kamarádem, na kterého má pivku. Nepochybujeme o tom, že byste při psaní této věty dokázali hravě odlišit pivko od pivky. Tušíte ale, jak se pivka do češtiny dostala? Řekneme vám to za pár minut v jazykovém koutku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Pif, paf, takhle nějak vyjadřujeme zvuk výstřelu a ptáme se, jestli má něco společného s pifkou. S jazykovědkyní se do pátrání pouští Vladimír Šťovíček.
2: Co je to pifka, verčení mít na někoho pifku? Ptáme se Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Úvodem bychom si ujasnili význam rčení. Mít na někoho pifku znamená, že na něj máte zlost, že se na něj opakovaně zlobíte, že je tedy terčem vaší zlosti. Mí studenti mi sdělili, že si pifku vysvětlují v souvislosti s vyjádřením pif paf, tedy jako zvuk střely. Musím říct, že na tom něco je.
2: To je ale na první pohled velmi jednoduché vysvětlení.
3: Je. Nahlédněme ještě do slovníků. V příručním slovníku jazyka českého z první poloviny 20. století nacházíme slovo pifka s významem zlost, nevrlost, nakvašenost. Je v té době označeno jako lidové. V českém etymologickém slovníku Jiří Rejzek uvádí, že slovo může souviset podle Jungmanova slovníku se slovem pivka, odvozeného od slova pivo a mající význam podnapilost. Tato souvislost ale nevysvětluje hlásku F, která ve slově je tedy podle mě méně pravděpodobná. Další možný výklad v tomto etymologickém slovníku spojuje ale pivku se zvukem výstřelu.
2: Takže studenti měli pravdu.
3: Do jisté míry. Pravděpodobně půjde o napodobení zvuku výstřelu. Svou roli tady může hrát i to, že v němčině pfiff má i význam trik, přeneseně dopal. No a na vznik frazému tak pravděpodobně měla vliv také němčina.
2: Uzavírá Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Abyste na nás neměli pivku, snažíme se zpracovat každičký námět, který nám od vás přijde. Nápady do jazykových koutků stále přijímáme na adrese info@pl.rozhlas.cz a děkujeme.

S plzeňskými zajímavostmi navštívíme dneska Arboretum Sofronka. Jedna z největších sbírek borovic na euroasijském kontinentu byla založena v roce 1956. Podrobnosti přidáme už za pár minut. Počkejte si.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Arboretu Sofronka je letos rovných 70 let. Sofronka patří k rekreační oblasti Boleveckých rybníků v Plzni a představuje jednu z největších sbírek borovic na euroasijském kontinentu. Slouží obyvatelům města, turistům, ale také školám. Je totiž ideálním místem pro lesní pedagogiku. Prosím, vstupte s námi do plzeňského borového ráje, jak se arboretu v Plzni Bolevci také někdy říká.
2: Nejvzácnější v arboretu Sofronka je borovice kadidlová, která tady jako zázrakem dlouhodobě přežívá i mrazivé zimy.
3: Pochází z oblasti Mexického zálivu, Florida a podobně, takže je zázrak, že tady dnes 40-letá borovice pořád roste a je to jediný exemplář v republice, možná ve střední Evropě.
2: K té se chodíte poklonit i s turisty.
3: Tu ukazuju s oblibou, protože z její pryskyřice se vyrábí kadidlo.
2: Správce Sofronky Jan Kaňák může o borovicích vyprávět celé hodiny. Vyrůstal mezi nimi. Arboretum v roce 1956 založil jeho otec Karel Kaňák.
3: Takový úsloví, který měl, věda a děti ničí vše.
2: A říkal to s láskou k vám.
3: A říkal to s láskou k vědě a s láskou k lidem.
2: Karel Kaňák borovicemi osadil 26 hektarů lesní plochy a vytvořil jednu z největších sbírek borovic v Evropě.
3: Celkem jsme zkoušeli více než 70 druhů, mimochodem na světě je okolo 120 druhů borovic, do dnešního dne jich tady roste více než 40, včetně 15 mezidruhových kříženců.
2: Arboreta většinou bývají parkového typu, to plzeňské je i v tomto směru výjimečné.
3: Naše arboretum je specializované lesnické, čili veškeré výsadby byly prováděny lesnickým způsobem v pravidelných sponech metr na metr nebo 2 metry na 2 metry.
2: Zdejší borovice pocházejí z celého světa. Jednou z nich je borovice zúžená, která je doma ve vulkanických pohořích Severní Ameriky. Tam bývaly časté požáry a od nich se odvíjí její rozmnožování.
3: Šišky jsou několik desítek let zavřené na stromech a otvírají se a uvolňují svý semena pouze při požárech. Takže ta borovice je vlastně přímo závislá na tom, jestli hoří nebo nehoří.
2: Ptáte se, jak se borovice zúžená množí v současnosti, kdy už je oheň povětšinou pod kontrolou? V Americe řízenými požáry, v Plzni v kuchyňské troubě. I to se dozvědí návštěvníci arboreta Sofronka.
3: Nejkrásnější a nejzajímavější, když pominu zpěv ptáků, samozřejmě, kterých tady je poměrně dostatek, tak je ta vůně toho borového lesa.
2: Tak si každý v klidu může projít obě naučné stezky na Sofronce. Jednu zaměřenou na borovice, druhou na včely a včelařství. A když přinesete nějaká jablka, vděčně vám je i z ruky vezmou daňci ve zdejší oboře.
3: Ten černý s těma parohama, to je vůdce, ten vyhrává souboje při říji. Všimněte si, že on je drží vlastně za sebou.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Věra Špinarová, rádio vašeho kraje, 2:02. Léto 1968 a pád cenzury ukončila v srpnu okupace vojsk Varšavské smlouvy. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli, když improvizovala, vysílala z tajných krytů a držela zemi nad vodou pravdivými informacemi. Připravili jsme pro vás pětidílný seriál o tomto období našich dějin a první díl nabídneme už po písničce Petra Reska. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jen příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia tehdejšího Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých snímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Co, tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i v organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je z domu, Nataša si chodí s kolijou, máma.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Pražské rady.
1: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary mění páteřní rozvody v řídelní vody. Město Plzeň řeší nedisciplinovanost uživatelů sdílených elektrokol. Správa Národního parku Šumava dnes zakázala splouvání teplé Vltavy. A bude většinou oblačno až zataženo, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne, u zpráv Přelenka Poláková. Karlovy Vary zahájily výměnu páteřních rozvodů v řídelní vody za více než 30 milionů korun. Přibližně kilometr dlouhé potrubí přivádí minerální vodu do lázeňských hotelů. Město chce práce dokončit do začátku příští lázeňské sezóny, aby provoz lázní omezilo co nejméně. Části současného vedení jsou staré více než 30 let, i proto je nutná jejich výměna, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonát Václav Benedikt.
5: Počítá se životnost nějakých 15-20 let. Tady byla 30, možná 35 let. A i když jsme sanitovali a upravovali ten průtok, teď už jsme museli i tlačit tu vodu, tak ten původní průřez nějakých 30 cm čistý, teď byl od nějakých 15 do 10 cm.
4: Plzeňská radnice upozorňuje na časté porušování pravidel při jízdě na městských elektrokolech. Lidé podle magistrátu nejezdí po vyznačených cyklostezkách a na kola sedají i děti mladší 15 let. Pro ně je přitom sdílená služba elektrokol z bezpečnostních důvodů zakázaná, jak říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar z hnutí STAN.
6: Pořád apelujeme na to, aby uživatelé využívali a dodržovali všechny předpisy, využívali pouze cyklostezky, komunikace, v žádném případě ne chodníky a přechody pro chodce. Pokud možno používali přilbu, ta služba je teda zapovězena mladým do 15 let. Často jsme teda svědky toho, že se to nedodržuje. Tady apeluju na rodiče, aby dbali na to, za co jejich děti utrácejí.
4: Zdarma si mohou městská elektrokola půjčit pouze předplatitelé plzeňské karty starší 15 let. Zákaz splouvání teplé Vltavy dnes vydala správa Národního parku Šumava. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
7: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
4: 6 lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Belgorodské oblasti, oznámil to úřadující gubernátor regionu Aleksandr Šubajev. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Podle Šubajeva je mezi zraněnými i 14-leté dítě. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav v Oděské oblasti, oznámili to ukrajinské úřady.
0: Sport.
4: Švédský tyčkař Armand Duplantis získal 4. evropský titul v řadě. Na atletickém mistrovství v anglickém Birminghamu vyhrál výkonem 615 cm, kterým o 5 cm vylepšil vlastní rekord šampionátu z roku 2024 z Říma.
0: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno i zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, které budou k večeru opět ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 na horách, 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který v přeháňkách a případné bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Chebu v ulici Svobody narazil osobní auto do veřejného osvětlení. Nehoda se došetřuje. A dejte pozor, na D6 u Globusu v Jenišově na Karlovarsku ve směru na Cheb překáží plynulému provozu polystyrenová deska.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
8: Dobrý den, jsme na začátku 34. týdne roku 2026 a teď ve 12 hodin a 4,5 minuty začínají pondělní písničky pro vás s datem 17. srpna 2026. Opět jsme tady, abychom plnili vaše písemná a telefonická hudební přání a rádi tak činíme každý den v pravidelném čase vždy mezi 12. a 13. hodinou. Stejně tak i dnes, kdy svátek slaví Petra a Petruše, můžete psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tam přijímáme vaše písemné vzkazy a nebo nám telefonujte až do 13. hodiny na linku 221 55 37 37. Vše zůstává stejné. Ta úvodní písnička se ale pravidelně mění. Dnes Jan Kalousek, Řeka v plamenech. U mikrofonu Petr Čimpera. Přeju hezký den a klidný poslech.

0: Ve 12 hodin 10 minut jste ve společnosti pondělního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte 17. srpnové písničky pro vás a tu následující do našeho programu teď vybere pan Albert z Jáchymova. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, komu zahrajeme a jakou písničku?
1: Ano, můžu ještě něco k tomu dodat?
0: Samozřejmě, povídejte.
1: Proto. Ano, milí Egone, tvým 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu krásných chvil s rodinou. Ať ti stále dobře slouží muška při střelbě na terč. A nechybí ti dobrá nálada. A jako vzpomínka na tvá řidičská léta ti přeje bratr Albert s rodinou. A nyní prosím o zahrání písničku, pokud by bylo možné. Řidič ten tvrdý chleba má na počest našeho oslavence Egona. Mockrát vám děkuji.
0: Tak tady posíláme na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary narozeninovou písničku Ladislava Vodička, Řidič tvrdý chleba má. Tak vše nejlepší, naslyšenou, hezký den.
1: Taky, naschledanou. Děkuji.

A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý chleba má.

bojnice, rispy, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A tu další písničku do našeho pondělního vysílání vybere teď ve 12 hodin na 17 minut Jana Sokolová, kterou vítám ve vysílání. Pěkný den.
2: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát písničku pro naši kolegyně z práce. Je to Na zelený barák a je to Marcela Poláková. Ona má dneska narozeniny, tak bychom jí chtěli popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví, hlavně hodně lásky. Teda od nás jí má hodně, ale tak asi od jiných ještě, protože ona je fakt hodná. A přejeme jí to kolegyně z práce, Libuška, Marcelka, Míša, Jana a ještě všichni ostatní, co tam s ní sedí.
1: Mm-hmm. A jakou písničku jako dárek jste vybrala?
2: To si nepamatuju, jak se to jmenuje.
1: Vy jste mi to napověděla, já myslím,
2: jo, že... Jo, já to tady měla napsaný, už to nemám.
1: Táto, já vím. Gabriela
2: Goldová. Ano, ono se jí to líbí, ona je trošku smutná, ono se jí to líbí, ale má to pochopí.
1: Někdy taková písnička i pohladí, dokonce musíme říci. Tak jo, tak tady jo, je hudební dárek pro posluchačku, které posíláte tento krásný song od Gabriely Goldové na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak vás zdravíme do Sokolova, naslyšenou, pěkný den.
2: Díky, nashledanou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Tak to byla také skupina New Kids on the Block na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď splníme další přání, tentokrát písemný vzkaz přišel na náš e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vás do rádia. Ráda bych dnes nechala zahrát písničku od Davida Dejla, Naděje se vrátí, jen tak pro radost. Děkuji, podepsána je Petra ze Sokolova. Tak teď už zpívá David Dale na frekvencích rádia vašeho kraje.
1: Mám

0: Tak David Dale dospíval ve 12 hodin 29 minut. Touhle písničkou jsme splnili předchozí písemné přání. Kdo nám teď zaspívá, který interpret? Myslím, že to bude Bruno Mars. Snad moje slova potvrdí volající Jarka ze Sokolova, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tedy pokud jste si to nerozmyslela.
1: Řekl jste to úplně přesně, no chtěla jsem jinou, teď to víte, hledali, nenašli, tak si dáme Bruno Marse a bude to I Just Met. Taková novinka teďko to je, takový docela.
0: Jarko, velmi rádi plníme vaše přání, věřte mi, že ano, ale někdy se to prostě nedá najít.
1: No já
0: někdy...
1: vím, no, tak ale je to docela divný, protože je to taková poměrně známá melodie.
0: Rozumím.
1: A pak mě to docela udivilo, že
0: já jsem si poznamenal ten song, název písničky ano. I interpretky. A zkusíme udělat všechno, proto, abychom
1: hledat.
0: To zařadili do našeho playlistu a uděláme vám třeba v budoucnu radost. Ale Bruno Mars, ano. Myslím si, že po jeho teď velkém evropském turné jste vybrala skvělého zpěváka pro naše dnešní odpolední hudební setkání. Tak já vám moc děkuji, zdravím vás do Sokolova
1: já
0: a teď
1: taky.
0: Už Bruno Mars. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou, také hezky.

0: Tak to byla Anna K., její písnička Vždycky se budeme znát. Dozněla 7:07. U mikrofonu pondělního vysílání je Petr Čimpera. Vaše písemné vzkazy přicházejí na naši e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz. Před námi je další přání. Dobrý den. Zdraví vás Marie z Karlových Varů. Pane Petře, chtěla bych vás poprosit o písničku od Michala Tučného, Poslední kovboj. Je to pro moji kamarádku Katku, kterou mám velice ráda a chtěla bych jí tímto hudebním dárkem udělat radost a zpříjemnit dnešní odpoledne. Moc vám děkuji. Podepsána je, jak už jsem zmiňoval, Marie z Karlových Varů. Tak teď tedy Michal Tučný, Poslední kovboj.
1: Snad jsem

Do vysílání telefonoval pan Matěj, který chce písničku od Mekyho Žbírky a Marty, Čo bolí, to prebolí, ono se to přesně jmenuje, Co bolí, to přebolí v české mutaci. Chtěl jsem, abyste šel do vysílání, ale nepodařilo se mi vás přesvědčit. Vždy je lepší, když ten, kdo nám telefonuje, tak řekne svůj vzkaz prostřednictvím našeho vysílání. Je to takový osobnější, ale dobře, chápu i vaše emoce, takže Miroš Birka, Marta a písnička Co bolí, to přebolí. Hrajeme pro Matěje. Čo bolí?

Tak to byl Robbie Williams, kterého jste slyšeli ve vydání písniček pro vás s datem 17. srpna. Za malou chvíli tady budou aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. No, takové bylo dnešní setkání s vaším přáním, s vašimi vzkazy písemnými i telefonickými. Děkujeme za to, že nám pravidelně v čase mezi 12. a 13. píšete a telefonujete na naše známé kontakty. My vám přidáme ještě Marka Ztraceného a přání hezkého a klidného odpoledne. Naslyšenou se budu těšit chvilku po 14. hodině v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Tak hezký den.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na silnici 1/20 mezi Karlovými Vary a Plzní začala sanace skal. A Brtami na Karlovarsku vyhlásili veřejnou sbírku na obnovu sochy Nejsvětější Trojice. Jeho východ z Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky a bude většinou oblačno i zataženo, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ředitelství silnic a dálnic začalo na silnici 1/20 mezi Karlovými Vary a Plzní sanovat skály. Jde o dva rizikové skalní úseky u Tepličky na Karlovarsku. Jak uvedla v tiskové zprávě mluvčí ŘSD Kamila Zahálková, řidiči musí v místě prací počítat s částečnou uzavírkou. Dopravu budou řídit semafory. Práce za 6 milionů korun bez DPH potrvají do konce října. V Abrtamech na Karlovarsku vyhlásili veřejnou sbírku na obnovu sochy Nejsvětější Trojice. Dílo stálo na náměstí od začátku 18. století, ale v 70. letech 20. století do něj narazil autobus a poničená socha byla odstraněna. Přispět do sbírky je možné na městském úřadě, v infocentru a muzeu, v kavárně Nejen kafe a v bistru Andrea. Pokračuje nezávislá starostka Renata Mrňková.
2: Socha zobrazuje Boha Otce, Syna Boha, tudíž Ježíše Krista a Ducha Svatého. A tak vzhledem k tomu, že tady máme i náš kostel v Abrtame 14 svatých pomocníků, tak si myslíme, že by bylo dobré jít sem na to naše náměstí vrátit.
0: Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jeho východní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat taky silný vítr.
3: Hojdně ale kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
0: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požárů. Dva drony zaútočily na kancelář premiéra kurdistánské regionální vlády v Iráku Masrura Barzaniho. Zasažený je i dům šéfa kurdské bezpečnostní a zpravodajské agentury. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti a k incidentu se nikdo nepřihlásil. Podle kurdské vlády byl útok vedený z iránského území. Barzani úder odsoudil, označil ho za nebezpečnou eskalaci a přímou hrozbu bezpečnosti a stability kurdského regionu. Sport. Fotbalisti Ústí nad Labem budou hrát o postun do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V dohrávce čtvrtého kola šance Národní ligy nastoupí v Třinci. Zápas začne v 18 hodin. Počasí. Dnes bude většinou oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, které budou k večeru opět ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. A v Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Dlouhá.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje.
2: Nepamatuju.
1: Jasně. A kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, můžete si tipnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to

0: nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda.

0: výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
0: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
0: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním, a to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesměl cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. Hmm. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo?
3: Přece
2: člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívat? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci. My tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život. Tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
2: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vydal jste se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
3: Jo.
2: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
3: Byla.
2: A jak dlouhá byla třeba?
3: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
2: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
3: Já vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte. Protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, že to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletýho kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Mm. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějakej, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru a ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, ano, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Uh-huh. Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
3: No jasně.
2: Do jaké míry s tím cestovatel Hrolezec počítá?
3: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
2: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a jako o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
3: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
2: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
3: Tak tohle mám jinak, vidíte.
2: Jakože...
3: To je zajímavé.
2: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
3: Umí to, no. Tam byl všude popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
2: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
3: Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
2: Všichni jeli dál, jste blíž.
3: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
2: Během toho? Jo.
3: A my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Ano, Mordor.
3: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuji, co si dokázat. Hmm. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten Borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
3: Přesně, no, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje. It's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. Uh-huh. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
3: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se mluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
2: až,
3: možná až moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotnej a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce a pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka a už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet, aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období takovým 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivný sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: A
3: na dva životy.
2: Je nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik. Je, jo,
2: ano,
3: že to řeknu a ono to pak nevyjde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy pozdějc, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik
2: musí
3: soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stavební firma začala v Aše na Chebsku s přípravou prostor pro infocentrum. V Mariánských lázních se uskuteční smuteční obřad za zesnulého spisovatele Vladimíra Párala. Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců. A zítra bude polojasno i zataženo, místy slabý déšť, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. V Aši na Chebsku začala rekonstrukce další části bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí. Jedná se o přízemní prostory objektu, kde sídlí Městské muzeum. Tam se přestěhuje infocentrum. Podle vedení radnice do centra Aše infostánek patří, protože bude v blízkosti autobusových zastávek a nabídne víc služeb než doposud, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
2: Část bude vlastně nově přistavená, vznikne tam i teráska, vzniknou tam dobíjecí vlastně body pro elektro. Kola. To infocentrum bude nabízet daleko širší možnosti pro toho turistu. Pokud přijede třeba na kole, může si to kolo tam odložit, jít navštívit prostě muzeum, navštívit infocentrum, kde se dozví o spoustě dalších možnostech pro to turistické vyžití.
0: Radnice za úpravy prostor i vybavení zaplatí přes 13 milionů korun. Polovinu částky ale získá radnice z evropských dotací. Práce skončí příští rok na jaře. Kostele Na nebevzetí Panny Marie v Mariánských lázních se uskuteční smuteční obřad za zesnulého spisovatele Vladimíra Párala. Obřad pro veřejnost je naplánovaný na středu 19. srpna v 11 hodin. Potvrdil to Páralův přítel Jaroslav Beneš. Vladimír Páral zemřel v chebské nemocnici v neděli 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Od roku 1995 pobýval střídavě v Praze a v Mariánských lázních, kde se stal myslitelnou součástí místní kulturní a společenské scény. Pietní místo na magistrátu zřídilo po autorově úmrtí město Ústí nad Labem. Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl potom, co evropský žalobce část případu týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplácené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Hasiči v Belgii se dál snaží zastavit nejničivější požár ve své historii. Oheň už spálil víc než 3000 hektarů půdy a úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem plameny pomohly zastavit déšť jen stovky metrů od hranic s Německem. Ve směru na severovýchod se ale v Belgii požár šíří dál.
3: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašelinišť a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Athén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Česká basketbalová reprezentace odehraje takzvanou předkvalifikaci mistrovství Evropy bez řady opor. V nominaci chybí hvězdný rozehrávač Tomáš Satoranský i aktuálně jediný Čech v zámořské NBA Vít Krejčí. Zraněný je navíc kapitán Vojtěch Hrubán. Domácí federace o tom informovala na svém webu. Češi v předkvalifikaci nastoupí 27. srpna v Belgii. O 3 dny později je v Praze čeká souboj s Norskem. Počasí. Noci a zítra bude oblačno až polojasno, dopoledne až zataženo, místy lokální slabý déšť. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby byla zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 214 v Chebu v ulici Slapanská se u kruhového objezdu srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den, teď máme 14 hodin, 5 a půl minuty, v pondělním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná dobré odpoledne s datem 17. srpna 2026. A my přes léto nabízíme zajímavý seriál, který vás zve na různá zajímavá místa. Už za chvíli nás čeká další zastavení letošního zámeckého léta. Na jedno ze šlechtických sídel nás pozve průvodce pořadem František Kinský. Tak věřím, že i tentokrát to bude zajímavé setkání. U mikrofonu Petr Čimpera přeju hezký den a dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 14 hodin, 13 minut k tomu, čas, kdy posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ještě tento a příští týden s námi můžete putovat po zámcích. Se zámeckým létem navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel. Kam se vypravíme dnes, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost. Zámek Stekník je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na

0: rodina Geralda Detendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda Detendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
1: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
0: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda Detendra.
1: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
0: Ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. Detendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana Detendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana Detendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: A také zajímavé pozvánky patří k našemu odpolednímu vysílání. Máme je pro vás v 14:30. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem, který jezdí až do 17. hodiny a 50. minuty. Ta cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, u tržnice nebo na divadelním náměstí. V Mariánských Lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je pořad Lenoška Iva Šmoldase, který začíná v 15 hodin v Městském divadle. Hosty budou Ivan Klánský, Martin Kasík a Jiří Vodička. Netradiční procházka parky na téma Co vyprávějí sochy je připravená ve Františkových Lázních. Sraz je v 16 hodin u hotelu Pavlik. Chopinův festival míří dnes z Mariánských Lázní i do kláštera v Teple, kde zazní od 20 hodin komorní koncert klarinetistky Anny Paulové a klavíristy Lukáše Klánského. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. No a k návštěvě zve také hrad Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově markrabství je vystavená originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Tak takové byly pondělní tipy pro volný čas od Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 17. srpna. Je z čeho vybírat, ať se vypravíte kamkoliv, přejeme dobrou zábavu. Teď aktuálně posloucháte pondělní dobré odpoledne rádia vašeho kraje. Máme 2 minuty po 14:30.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní rubrika Náš příběh patří mezinárodně uznávanému dirigentovi, klavíristovi a hudebnímu pedagogovi Ivanu Paříkovi. Významnou část své kariéry strávil v plzeňském divadle Josefa Kajetana Tyla, kde byl v angažmá celkem 13 let. Působil taky v Rakousku a hostoval na dalších evropských scénách. Kromě toho se taky podílel na založení multioborového festivalu Smetanovské dny.
2: Vzpomínka na Plzeň od Bezřicha Smetany.
3: Úryvek skladby zahrál dirigent Ivan Pařík.
2: Já jsem začal samozřejmě jako pianista, poněvadž bez klavíru v podstatě nemůžete hudbu dělat. Poněvadž ta hudba není jenom jedna melodie, jeden hlas, tak stejně bych se učil na klavír, abych mohl si ty skladby zahrát v celku. Tak já jsem začal jako pianista, hrál jsem také varhany, ale v podstatě, co se týče těch nástrojů, tak zůstalo u toho klavíru.
3: Jak jste se dostal k dirigování?
2: Můj otec byl dirigent. A já jsem prakticky s tímto zaměstnáním měl co činit už od svých 3 let. Můj otec byl dirigent a pianista, takže já jsem pořád byl u hudby od malička. A moje maminka byla zpěvačka, byla výborná operní pěvkyně a od té jsem zase získal lásku k opeře.
3: A vaše první angažmá bylo kde?
2: Jako symfonický dirigent ve Středočeském symfonickém orchestru, který tehdy sídlil v Poděbradech, ale to trvalo jenom asi rok a pak jsem už přešel v roce 1975 do plzeňské opery.
3: A v plzeňské opeře jste vydržel docela dlouho.
2: V plzeňské opeře jsem byl celkem 3x. Nejprve prvních 5 let jako druhý dirigent, pak jsem odešel do Ostravy, pak jsem byl ve Vídeňské Volksoper jako dirigent a vrátil jsem se zase do Plzně na 2 roky, kdy jsem tady dělal nejenom dirigenta, ale zároveň jsem i šéfoval opeře. A potom jsem přišel do Plzně v roce 2006, opět po mém angažmá v Rakousku a od té doby jsem tady vlastně byl až do té doby, kdy jsem odešel na takzvaný odpočinek, což ovšem se nekoná.
3: Když říkáte, že se nekoná, co děláte teď?
2: Jednak dělám různé koncerty, jako dirigent i jako pianista. Učil jsem také v Praze na AMU jako externista a píšu knihu teď o hudební interpretaci jako takové.
3: Vy jste jedním ze zakladatelů festivalu Smetanovské dny. Jak vznikl ten nápad založit festival?
2: Když jsem přišel do Plzně, tak jsem byl překvapen, že takovému smetanovskému městu, jako je Plzeň, chybí nějaká akce, která by jenom toho Smetanu připomínala. A s touto myšlenkou jsem se svěřil panu profesoru Antoniu Špeldovi. To byl velice, velice vzdělaný a neskutečně akční člověk, profesor matematiky, profesor fyziky, ale zároveň i vynikající hudební vědec, který byl velmi spojen s činností v rozhlase. A ten byl tímto nápadem nadšen a rozhodl se, že se pokusí tento festival zorganizovat. Nakonec takovýto festival skutečně vznikl, mezioborový festival, což je naprosté unikum a to, že už trvá 46 let, to mi dělá velkou radost a jsem rád, že toto funguje.
3: Ivan Pařík dostal loni za svůj přínos cenu Dvorany slávy plzeňského kraje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A to první v novém týdnu otevíráme teď ve 14 hodin a 48 minut. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37 a máme tady první inzerát pondělního rozhlasového tržiště. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já se omlouvám, já nemůžu moc mluvit, já jsem byl u zubaře, ale můžete to říct za mě, prosím vás?
3: Ještě jednou nerozumím, že co můžeme za vás. Máte inzerát, povídejte, my ho zveřejníme rádi.
4: Já nemůžu mluvit moc. Chtěl bych prodat plynový kotel značky Vaillant.
3: Ano, plynový kotel, dobře.
4: Značky Vaillant, rok starý.
3: Ano.
4: V záruce.
3: Je v záruce, dobře.
4: Kontakt na... Pod, jak bych to řekl?
3: Telefonní pod číslo?
4: Číslo, ano, 774.
3: Ano, prosím.
4: 172.
3: Ano.
4: 342.
3: Dobře, a odkud nám telefonujete?
4: Je to Cheb.
3: Cheb. A máte představu o ceně za ten plynový kotel?
4: 45 tisíc.
3: 45 tisíc. Tak já to zopakuji. Prodáváte plynový kotel, rok starý, je v záruce, cena by byla 45 tisíc a informace, podrobnější informace na vašem telefonním čísle 774 172 342 a telefonujete z Chebu.
4: Ano.
3: Děkujeme.
4: Tak jo, děkujeme mnohokrát, ať se daří, naschanou.
3: Děkujeme, naslyšenou. Tak to byl první inzerát pondělního rozhlasového tržiště. Slyšeli jste posluchače, který prodává plynový kotel. Podrobnosti jsme zmiňovali, ta cena by byla 45 tisíc a kontakt na posluchače z Chebu 774 172 342. Tak to byl první telefonát. Stále můžete nabízet vaše inzeráty do pondělního rozhlasového tržiště, do rubriky, kterou otevíráme chvilku před 15. hodinou každý všední den ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak sleduji telefonní linku, zatím to vypadá na tento jeden jediný inzerát, ale jak už jsem předeslal, také zítra a v těch následujících dnech v našem vysílání rozhlasové tržiště. To dnešní končí.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary mění hlavní rozvody v řídelní vody. Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní začali silničáři zabezpečovat skalní úsek u Tepličky. Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. A zítra bude polojasno i zataženo, místy slabý déšť, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne, Přelenka Poláková. Karlovy Vary začaly s výměnou páteřního potrubí rozvodů v řídelní vody. Stávající vedení kvůli usazeninám minerálu dosluhuje. Práce potrvají do začátku lázeňské sezóny v květnu příštího roku. Rekonstrukce vyjde na více než 30 milionů, říká mluvčí magistrátu Helena Kyselá.
4: Jedná se o zhruba 990 metrů dlouhé potrubí a je to ta hlavní páteřní část, protože ty odpojky k jednotlivým lázeňským domům, které řídelní vodu odebírají, tak tu jsme už převedli právě na tyto lázeňské domy.
3: Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní dnes začala sanace dvou rizikových skalních úseků u Tepličky. Speciální firmy tam odstraňují nestabilní kameny převážně horolezeckým způsobem. Svah následně zpevní ocelové sítě a ochranné ploty, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Na silnici první třídy číslo 20 odstraníme nestabilní kameny a náletovou vegetaci. Skalní svah očistíme a následně ho zabezpečíme ocelovými sítěmi a ochrannými ploty. Řidiči musí v místě prací počítat s částečnou uzavírkou. Dopravu budou řídit semafory. Práce za 6 milionů korun potrvají do konce října.
3: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu InterSucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina zasedne dnes odpoledne. Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
6: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
3: Kapitán českého Davis Cupového týmu tenistů Tomáš Berdych zveřejnil nominaci na zářijový kvalifikační souboj s výběrem Spojených států. V nominaci jsou čtyři žebříčkově nejlépe postavení tuzemští hráči: Jakub Menčík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvarteto doplňuje deblový specialista Patrik Rykl. Češi proti Američanům nastoupí v polovině září v Praze a pokud zvítězí, postoupí na finálový turnaj.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo, místy lokální slabý déšť. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 13 se v úseku Ostrov Karlovy Vary pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací pondělní dobré odpoledne, je 15 hodin a 5 minut. Už jste někdy zavítali na Horní hrad? Možná, že ano, máte zajímavé a krásné vzpomínky z tohoto unikátního historického objektu, a pokud jste tam ještě nebyli, tak nás dobře poslouchejte, protože za malou chvíli bude mým hostem majitel Horního hradu Pavel Palacký a on o svém krásném hradu umí nádherně povídat, tak to za malou chvíli v našem vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je na co se těšit, tak zůstaňte s námi. Klidný poslech.
7: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tak Petr Spálený se trápil, ale my vás vůbec trápit nebudeme. Naopak, já vás zvu na příjemné povídání. Teď v 15 hodin a 12 minut je naším pondělním odpoledním hostem Pavel Palacký, majitel Horního Hradu. A já vás vítám ve studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne všem posluchačům.
0: No, já začnu vaším webem. Webové stránky jsou teda fantasticky zpracované. A pokud tam někdo nahlédne, tak ani nepotřebuje naše povídání, protože tam je přehledně vše zpracováno. Tak hrad. Horní hrad Hauenstein. Který z těch názvů, Pavle, používáte častěji?
1: Tak my používáme nejčastěji ten Horní hrad. To už je novodobý název po druhé světové válce. Se vžil pro tuto část obce, nad kterou stojí právě náš Horní hrad, neboli historicky řečeno Hauenstein.
0: Já když jsem se připravoval na ten náš dnešní rozhovor, tak jsem hledal historii a on je to trošku složitý.
1: Ano, ta historie je složitá, kombinovaná a já ji přeskočím jenom v několika větách. Hrad byl založen jako strážní hrad Přemyslem Otakarem II. A byla to jenom věž, tehdy vysoká nějakých 12-14 metrů. No a řadou staletí prošel, vystřídal 50 majitelů, hodně se rozvinul za doby Šliků a Jáchymovských stříbrných dolů. No a v roce 1837 už jako majetek císaře pána byl si vyhlídnut jihočeskou větví rodu Bukvojů, která si ho koupila a stala se západočeskou a vytvořili tak vznosné a rozsáhlé hospodářské sídlo, které mělo až 10 000 hektarů příslušných pozemků a vesnic.
0: Vysvětluje hradní pán Pavel Palacký, od kterého roku jste majitelem hradu?
1: Tak je to od října roku 2000, takže už je to hodně velká řádka let.
0: Více jak čtvrtstoletí.
1: Ano.
0: Ten hrad prošel krásnými, úspěšnými proměnami. My se dostaneme k těm kulturním akcím a k programu, který k vašemu hradu neodmyslitelně patří. Já jsem začínal tu naši hodinu tím, že pokud u vás návštěvníci už byli, tak si odnesli spoustu krásných zážitků, ale pozor, i těch s přenocováním. Vy tam máte ubytování.
1: Ano, je to pravda. My ten hrad od začátku koncipujeme jako zážitkový. Protože koupil jsem ho jako úplnou zříceninu. Je to 5 paláců, kaplička, nějaké hospodářské budovy, desítky hektarů pozemků. Znova to rekonstruovat celé do té podoby úplně historické top, když to tam už bylo zmizeno, tak nemá význam. Takových krásných hradů zámku máme plno. Ale zážitkových, kde si můžete užít a prožít, co chcete, tak si troufám říct, že jsme skoro jediný. Ne úplně, ale skoro ano. Takže v tuhle chvíli po těch více jak 25 letech máme zhruba 15 komnat k dispozici, jsou to sály, jsou to komnaty na ubytování, dohromady v nich máme 80 lůžek. Máme úplně novou, teď vytvořenou hradní hradozámeckou kuchyni, teď jsme dokončili rekonstrukci, takže jedeme zážitkově. Přijďte k nám bydlet.
0: Tak je to velká výzva, krásná pozvánka. Vy jste zmínil tu kuchyni, hradní kuchyni. Na co dobrého se můžeme těšit, pakliže k vám přijedeme? I kdybychom nepřenocovali, tak co si dobrého můžeme dát?
1: Tak nejvíce jede grill, který je před tou kuchyní. Tak dáte si nějaký steak, chlobásu.

0: co všechno mohou zažít. Zatím se nedostávám k tomu kulturnímu programu, protože jenom projít ten hrad je určitě unikum.
1: Je to pravda, ano. Jak jsem říkal, máme 5 paláců, máme přilehlou botanickou zahradu s arboretem, o kterou se vzorně stará Jakub Hejtík. Takže u nás jsou 3 prohlídkové okruhy, čili lze u nás strávit několik hodin individuálních prohlídkových tras, dáváme tištěného průvodce, barevného, provázíme jenom objednané skupiny a tak nikoho z našeho hradu nevyháníme. Dá se tam prožít půl den.
0: Dá se říci, že máte tematické programy, řekněme, pro rodiny s dětmi, pro malé návštěvníky, seniory. Jak to máte rozděleno?
1: Máme a tyhle ty programy tematické se týkají buď kulturních akcí, o kterých pohovoříme později, anebo se pak týkají individuálních zážitkových pobytů, a to jsou zejména ty školy v přírodě, školní výlety, turistické oddíly, tábory a tak dále. A máme je teda rozděleno přesně podle věku, podle vzdělání a podle druhu zážitku, který si vyberou.
0: Říká náš dnešní odpolední host Pavel Palacký, majitel Horního hradu, vy ho znáte také jako Hallenstein. A co všechno se v létě koná na tomto hradě, jaké akce, jaké koncerty a jaká setkání, o tom si budeme povídat hned po písničce. Tady je Tina Turner, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje.

0: pondělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je naším dnešním hostem Pavel Palacký, majitel Horního hradu. To je krásné místo, které najdete na silnici mezi Ostrovem a Kláštercem, tam odbočíte do lesu a Pavle, tam už signál není, myslím telefonický.
1: Ano, tam už je jenom velmi sporadický, takže malinko uniknete jakoby z toho provozního světa a na chviličku budete mít klid sami pro sebe a pro tu nádheru okolo.
0: A je dobře se vy...

0: vypravit do Horního Hradu, protože kromě těch krásných komnat, skvělé kuchyně, historie, která na vás dýchne, na vás čeká také bohatý kulturní program, ale než ho nabídneme našim posluchačům, tak když se zeptám, zdali má Horní Hrad svého génia loci, Pavel Palacký řekne...
1: Ano, nemůžu jinak. Má svého génia loci, potvrzují to mnohé už desetitisíce a statisíce návštěvníků za těch 25 let, ale má taky i svá stračidla a duchy a má svoji prostě neopakovatelnou atmosféru.
0: A když se vypravíme v čase prázdnin, které pomalinku končí, ale máme ještě nádherný podzim, období kam k vám, kdy k vám lidé rádi zajedou, co na ně čeká, jaký program?
1: Tak v nejbližší době, a promluvím teda o dvou akcích, tak za 14 dnů necelých tu poslední prázdninovou sobotu 29. máme Hohenštejnské slavnosti. Je to od 14:00 odpoledne do půlnoci a je to komponovaný pořad pro děti a pak v noci pro dospělé, kdy se u nás představí kapela Anna Deborah. Bude vystoupení a kování s kovářem Gritem. Budou ukázky historických zbraní, tvořivé dílničky, tetovačky pro děti, samozřejmě prodejní stánky, noční překvapení, Cake Lee Job, ale hlavně potom večer bude hororová stezka pro děti, pak bude divadlo, uvedeme Malého prince, kterého inscenuje divadlo mladého herce ze Sokolova. A od zhruba 22 hodin potom do půlnoci nastává ta hororová stezka pro dospělé. Už jsme to loni dělali, měli jsme vysokou návštěvnost a čeká vás tam minimálně 30... bytostí, které znáte z hororu.
0: Takže to je sobota 29. srpna, celodenní akce s večerním programem. Tady jste hezky zmínil, jak je to rozděleno pro malé návštěvníky i pro ty dospělé. Co dalšího připravujete pro své příznivce?
1: Děkuju a vskočím o 14 dnů pozdějc. V sobotu 12.9. máme noční prohlídku od 8 hodin. Ty noční prohlídky u nás je řadu let dělal Viktor Braunreiter, dělal je velmi mistrně. Bylo to více jak 20 let. Od tohoto konceptu jsme po tolika letech ustoupili a teď hledáme takovou tu správnou podobu té naší nové noční prohlídky, která bude mít jakoby svůj výraz. A jedna z prvních v řadě, které pilujeme, tak je právě tu sobotu 12.9. a můžete se těšit mimo prohlídky jako takové, která je divadelně koncipovaná, mimo šermířů, mimo ohnivé show, tak se můžete těšit i na malý historický koncert a potom středověké tanečky pro děti. A víc vám neprozradím, to bude už součástí programu a překvapení.
0: No a hlavně my jsme zmiňovali ten váš web, kam když naši posluchači nahlédnou, tak je tam pečlivě všechno zpracováno, včetně těch zmiňovaných akcí. A mě by zajímalo, vy jste také ještě připomněl jednu důležitou součást vašeho hradu, a to je ta nádherná zahrada. Děláte také třeba něco jako prohlídku toho arboreta a podobně?
1: Ano, máte pravdu, náš kastelán a de facto majitel botanické zahrady Jakub Hejtík tak dělá prohlídky botanické zahrady. Je potřeba jenom dopředu objednat, nebo je pak děláme pro zájezdy a větší skupiny. Ale děláme je i pro školy v přírodě, samozřejmě. Je to součástí pobytu. Čili máme to na 2 hektarech, jsme součástí Unie botanických zahrad a je to velmi malebné a romantické prostředí na Čedičovém kopci, nad kterým dominuje naše zámecká kaple.
0: Za těch 26 let jste odehráli spoustu akcí a navštívilo vás 100 000 spokojených návštěvníků. Když připravujete ty nové programy, Pavle, čerpáte z těch ohlasů předchozích návštěvníků? Je to taková reminiscence na to všechno, co už jste zažili?
1: Ne, určitě máte pravdu, samozřejmě čerpáme, snažíme se a vždycky to ale pak závisí také na těch interpretech, jestli jakoby na nás mají čas a jsou k dispozici, anebo kolikrát zase pak přijdou nový s nějakým vlastním nápadem, který se buď osvědčí, a nebo teda bohužel ne. Takže ano.
0: Vy jste nás také zval na to přenocování, když k vám přijede někdo na několikadenní pobyt. Vy umíte nabídnout komponovaný program, kromě té kuchyně, kromě toho ubytování, třeba že pro ty svoje návštěvníky připravíte nějakou přednášku, zajímavé povídání o Horním Hradu.
1: Ano, máte pravdu, samozřejmě umíme. Je potřeba to teda domluvit trošku dopředu, aby jsme se na to připravili, ale umíme, máme řadu externistů, kteří jezdí a právě tyto programy, ať už to jsou ty zábavné, zážitkové, ale tak jsou to i environmentální. Úzce spolupracujeme s se spolkem Zamenis, který je od nás 3 kilometry daleko v Osvinově a ten má úžasné naučené programy, ať už u nich, anebo u nás.
0: Zavítat do Horního Hradu stojí za to, každá návštěva vás určitě okouzlí. Bohatý program vás čeká už v sobotu 29. srpna. Na webu najdete úplně všechno a o tom všem jsme si dnes povídali s majitelem Horního Hradu, entuziastou Pavlem Palackým. Já vám moc děkuji za váš čas, přeju hezké léto.
1: Já děkuji za pozvání a za krásný rozhovor a těším se na posluchače u nás na hradě.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

vlnách rádia vašeho kraje v novém čase. Od března se můžete těšit na oblíbené muziky po 18. hodině. Zároveň rozšiřujeme okruh spolupracovníků. Dechovkové melodie vám nově nabídnou Věra Kestřánková, Antonín Bulka, Jan Šimůnek, Jan Skládal a Jaroslav Tachovský. Nezapomeňte, muziky od března každý všední den po 18. hodině.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak to byl Pokáč, slyšeli jste ho v našem pondělním odpoledním vysílání. Teď máme 3 minuty po 15:30. Karlovy Vary začínají rekonstruovat potrubí, které rozvádí vřídelní vodu do lázeňských domů. Rozvod je dlouhý zhruba 1 kilometr a některé jeho části slouží přes 30 let. Úpravy technologie jsou nutné, protože na vnitřních stěnách potrubí se usazují minerály z léčivých pramenů.
2: Vřídlovod se zavzdušňoval, protože praskal, byl těžký, šlo těžce regulovat odběr vody a hlavně byl zarostlý sintrem, který narůstá uvnitř postupně.
3: Ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt popisuje stav rozvodu vřídelní vody. Stojíme za vřídelní kolonádou, za prosklenou stěnou vidíme tryskat vřídlo. Právě odtud se vřídelní voda jímá a rozvádí odběratelům.
2: Jímání vřídla je právě pod tou výtryskovou halou.
3: To je teď pod námi.
2: Tam jímáme vřídlo 4 šikmými průzkumnímacími vrty. Separujeme od toho CO2, potom jdeme do nádob, které jsou 2 pod vřídelní kolonádou. A přímo z budovy vychází vřídlovod, který tady vidíte pod vřídelní lávkou, jde po návřežní zdi potom pod domy.
3: To je ta stříbrná trubka naproti nám?
2: Ano, to je ona. Teď je stříbrná, protože koukáte na provizor, který už jsme dělali v předstihu právě, aby nedošlo k havarijnímu stavu rozvodu vřídelní vody a byla takzvaně v havarijním stavu.
3: Na ukázku jste přinesl kousek vysloužilého potrubí. Má asi 40 cm v průměru a více než z poloviny je zarostlá usazeninami, které připomínají letokruhy. Jak dlouho trvá, než to potrubí takto zaroste?
2: Počítá se životnost nějakých 15-20 let, a trubka tady byla 30, možná 35 let. A i když jsme sanitovali a upravovali ten průtok, teď už jsme museli i tlačit tu vodu, tak ten původní průřez nějakých 30 cm čistý, teď byl od nějakých 15 do 10 cm.
3: Kdo tu vodu odebírá?
2: Distribuční řad odvádí vodu pro balneoprovozy, což jsou lázeňské domy a lázeňské hotely. Od vřídelní kolonády až po Alžbětiny lázně, všechny lázeňské hotely, jako je Astorie, Windsor a právě třeba Alžbětiny lázně, vojenský lázeňský ústav a tak dále.
3: Vřídelní voda je pro odběratele zdarma. Platí se ale servisní poplatek za její distribuci.
2: Odběratelé přes organizaci města, přes nás, zaplatí tu službu městu a město potom je schopno garantovat udržování a rekonstrukci.
3: Rekonstrukci bude stavební firma provádět postupně. Na opravovaném úseku vždy vytvoří dočasné potrubí. Výpadky dodávek tak nastanou jen při přepojování hlavního rozvodu na provizorní vedení. Pokračuje mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.
4: Jedná se o zhruba 990 metrů dlouhé potrubí a je to ta hlavní páteřní část, protože ty odpojky k jednotlivým lázeňským domům, které vřídelní vodu odebírají, tak tu jsme už převedli právě na tyto lázeňské domy. Náklady činí zhruba 33 milionů korun bez DPH. Tato investiční akce je čistě hrazena z rozpočtu města.
3: Práce by měly skončit v průběhu dubna, aby bylo všechno hotové před zahájením lázeňské sezony. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin a 40 minut čas na pondělní soutěž v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. K dispozici je telefonní linka k nám do studia 221 55 37 37. Zámek Toužim byl původně postaven jako premonstrátské opevněné proboštství. Jeho historie sahá až do 13. století. Přestože je zámek chráněn jako kulturní památka, od druhé poloviny 20. století chátral. Spolek Živý zámek Toužim s dobrovolníky ale postupně památku opravují. V letošním roce tu proběhne hradozámecká noc, kdy si s průvodcem můžete projít setmělý zámek a potkat se s bytostmi, které jsou se zámkem spojeny. Mimořádné prohlídky proběhnou v sobotu 22. srpna od 19 do 21 hodin a my vám za správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku nabízíme hned rodinné vstupné zdarma. Tak to je cena do dnešní soutěže a já už vítám ve vysílání prvního soutěžícího. Přeji vám dobrý den, kdo je s námi na telefonu. Vítejte.
1: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
0: Pane Josefe, zdravím vás, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, ano. Už víte, o co soutěžíte, tak dobře, poslouchejte, ano. Tady je moje dnešní soutěžní otázka. Toužimský zámek má i své pověsti a strašidelné příběhy. Při speciálních večerních prohlídkách se vypráví například o tajemné zlaté trumpetě, anebo o černém, pozor, na to se vás dnes zeptám, o černém, kdo černý vystupuje v pověstech zámku Toužim. Mám tady tři možnosti. Za A černý kohout, za B černý kocour, za C černý mnich. Tak, to je dnešní otázka. Kdo vystupuje v pověstech zámku jako černý? Za A černý kohout, za B černý kocour, za C černý mnich.
1: Já zkusím toho mnicha.
0: Vy zkusíte mnicha. Je to správně. Vybral jste správnou variantu jako odpověď na dnešní soutěžní otázku. Černý mnich je jedna z toužimských pověstí a patří do doby, kdy byl Toužim ještě premonstránským probožstvím a podle pověsti byl kdysi toužimským proboštem mnich jménem Dluhoš. Tak jste správně odpověděl na moji otázku, rodinné vstupné je vaše. Zůstaňte ještě na telefonu, řekneme si, jak vám cenu předáme. Naslyšenou. Tak to byl náš posluchač, který soutěžil v pondělním dobrém odpoledni. Teď máme 15 hodin 42,5 minuty. Zpívá Václav Neckář.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: co asi dělají rodiče, když je zrovna nikdo nevidí?
1: Myjou se, jsou neviditelní.
2: Papa jí koupí brejle.
3: Dělají jídlo.
4: Ošmakávají.
5: Ubíjí obývák.
6: Mají zavřené oči.

0: Session.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51 D Mustang, jako v Levce 11, nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Ochránci přírody v Karlovarském kraji připravují sérii akcí pro veřejnost. Správa Národního parku Šumava dnes zakázala splouvání teplé Vltavy. Kabinet Andreje Babiše definitivně zrušil eurocentra. A zítra bude polojasno i zataženo, místy slabý déšť, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne, Přelenka Poláková. Pracovníci chráněné přírodní oblasti Slavkovský les připravují další sérii vzdělávacích akcí pro veřejnost. Stejně jako v minulých letech nabídnou na podzim především společné vycházky do přírody zaměřené na pozorování živočichů a rostlin s odborným výkladem. Potvrzuje za chráněnou oblast a agentury ochrany přírody Jana Rolková.
4: Teď v září vlastně budou netopíří noci, budeme mít vycházku na Jelení říji na Kladskou, nebo třeba festival ptactva, případně další vycházky do přírody podzimní.
3: Informace o jednotlivých akcích najdou zájemci na sociálních sítích nebo na webu chráněné přírodní oblasti Slavkovský les. Zákaz splouvání teplé Vltavy dnes vydala správa Národního parku Šumava. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
5: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
3: Vláda rozhodla o zrušení tzv. Eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Skončit mají k začátku ledna příštího roku. Stát tím podle Babiše ušetří 10 milionů korun ročně. Úřad vlády už dřív uvedl, že teď bude kabinet klást větší důraz na online komunikaci. Eurocentra fungovala v krajích od roku 2006. A každý rok pořádala zhruba 1300 akcí na školách, knihovnách nebo univerzitách. Tajvanská vláda plánuje posílit investice do obrany. Podle návrhu rozpočtu pro příští rok výdaje zvýší skoro o pětinu. Částka tak poprvé překročí 1 bilion tajvanských dolarů v přepočtu přes 650 miliard korun. Tajvan tak činí v době rostoucí hrozby ze strany Číny, která ostrov považuje za součást svého území. Peking vůči Tajpeji v posledních letech zintenzivňuje vojenský a politický tlak.
2: Počasí.
3: Noci a zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo, místy lokální slabý déšť. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6 se v Chebu části Dolní Dvory na 155. kilometru ve směru na Karlovy Vary srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
7: Krásný den všem.
6: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
2: Humoriáda.

0: Tak toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po slavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co
1: já
0: tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
1: No myslím jako sen.
0: Řízek. Jo tak, dobře.
1: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Pojď, uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš, hačni si, Františku, udělej si pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála.
0: Je.
1: Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbalu, já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko,
0: jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevinneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval dal jsem si s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme,
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko. A chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak o, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krát.

0: Jasně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
1: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě, vám i vaš Vladimíru Hronovi. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
0: To hlavně víme.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme krásně.
2: Děkujeme velmi, Veroniko.
0: Zveme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
0: Zapsáno, Evo.
2: Děkujeme.
0: Mějte se. Dobrý den, celý den.
4: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
0: I vás. A?
4: A chlapi určitě, Bčko.
0: Zapsáno.
2: Bčko, ano.
4: Bčko.
0: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
2: Děkuji velmi, dobrý den.
5: Vám vše dobré, ať se vám daří.
2: Děkuji.
5: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Nashledanou.
2: Děkujeme, Růženko.
0: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
2: dneska budeme básně.
0: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
6: A já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi součíslo 3.
7: Ano.
6: 7.
7: Ne.
6: 8. 11.
7: Máme.
6: 15.
7: Ano.
6: 18. 21.
7: 22. 33.
6: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
8: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
9: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
8: Jo?
9: No jistě. Hele, v podniku si tě budou považovat.
8: Je.
9: Jen pracuj. Určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
8: Je, takhle.
7: No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
9: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
7: Zabili domovnici.
9: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
7: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
9: Zlepšili.
7: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
9: Hej, Františku, sama zařídím.
7: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
10: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
7: A to už to asi neprohrajou.
9: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho Messie, no ale ty seš tady napsaný taky.
7: To je za známku Paris.
9: To bude z ciziny.
7: Yeah.
9: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
7: Co tam je?
9: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
7: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
9: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
7: Je, děkuju ti.
9: Potnu.
7: Boženko.
9: A spínkej sladce.
7: To jsou věci.
9: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
7: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci.
11: Jsem strašně
7: dlouho vzhůru.
11: Už půl hodiny tvrdnem s maminkou na nás
8: já už běžím, Boženko.
11: No, tak to teda pohni. O tomhle si ještě promluvíme, chlapče. Parkanti dělají ve škole reparát. Oba, pokom teda, co vážně nevím. A volali z práce, že máš důtku. A jestli nebudeš sekat latinu, od prvního tě vyrazej. Tak ti přeju dobrý ráno.
8: Dobrý, dobrý. To jsem selektoma, já mám sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
12: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Memoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Teplicích, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome,
1: a teraz aj kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr Zezdolnek.
4: Zdravíme.
5: Zdravím Pavla i Láďu.
6: Děkuji.
5: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Zubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
4: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
6: Nebojte se, jeho povysílání za vás uškrtím, slibuju.
4: Takže zítra humoriáda nebude.
5: To by byla zase škoda, protože
6: jo.
5: On je vlastnické střevo a...
6: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom
4: děkuji
6: jako, jo.
4: No.
5: Dobře, tak jo.
4: No tak Petře.
5: Otu Jiráka, prosím.
4: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
7: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím o tu Jiráka.
4: Mm-hmm.
7: A děkuji za pěknou pohodu.
4: No, rádo se stalo, toho
8: ahoj,
4: jsme zde.
8: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
6: Chtěla pana Jiráka, tak...
4: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
6: Děkujeme.
7: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat.
6: Já se pířím.
4: Ano.
6: Já se pířím.
7: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
4: Děkujeme
7: a také. Bčko.
4: Ano, zapsáno, díky.
6: Děkujeme za krásnou pochvalu.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
4: Máme zapsáno.
9: Jinak přeju hezký den.
4: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
12: tak...
2: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
13: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má Sultána s Tyrlem.
14: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox z poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkali, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takhle už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
12: Tak jsem sundal
14: ty kalhoty a dal jsem na spasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. Ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, ne, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
15: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Otejrák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petry Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
16: Ano, milé, hele.
4: No, bez vás.
6: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
4: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka s archivou na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs.
2: Ano.
3: Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdoty.
2: Já bych ho chtěl.
1: Dobře,
2: ano, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle, i pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna. Dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola. Ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló, ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
11: a já bych si přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsat.
11: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: tak
11: je
1: ale je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta? Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě. To si nepřejde, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
14: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
15: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
16: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
15: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovarský kraj jedná s dalším investorem, který by dokončil rekonstrukci střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Nové sedlo na Sokolovsku připravuje u koupaliště Velká Anna cyklistické centrum. Velmi silné bouřky postupují na jihovýchod Česka a zítra bude polojasno až zataženo, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Rekonstrukci střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech dokončí jiná stavební firma. Ta, která vyhrála ve výběrovém řízení, letos v srpnu vypověděla smlouvu Karlovarskému kraji kvůli horšímu statickému stavu opravovaného objektu a chybějící dokumentaci. Hejtmanství pak od smlouvy odstoupilo. Že by ale nedodalo dokumenty investorovi, to hejtmanství odmítá a tvrdí, že při změně projektu se firma s krajem nakonec nedohodly, říká ze zprávy stavby Jan Linhart.
3: Reagovali jsme na dílčí zjištěné problémy a snažili jsme se zapracovat tu dokumentaci do nějakého kompletního stabilizovaného stavu. Ta dokumentace v rámci zpracování byla projednávána i se zhotovitelem a k termínu, který byl domluvený, respektive předjednaný v rámci dodatku číslo 2 zhotoviteli byla předložena, nicméně následně zhotovitel dokumentaci vyhodnotil jako nedostačující.
2: V tuto chvíli bude následovat předání staveniště zpět Karlovarskému kraji, finanční vyrovnání s firmou a zakonzervování stavby. Současně s tím jedná hejtmanství se společností, která v tendru skončila na druhém místě a má zájem pokračovat projektu. Na akci za víc než miliardu dostal Karlovarský kraj dotaci. Ta podle vedení hejtmanství ohrožená není. Práce by měly být hotové do konce roku 2029. Nové sedlo chce u koupaliště Velká Anna cyklistické centrum. Město letos v areálu otevřelo cyklistické odborné centrum a více než kilometr dlouhý trail, říká nezávislý starosta Robert Zelenka.
4: Centrum cyklistiky zahrnuje nejenom ten trail, ale i zázemí pro tohle. A což je nějaký gastrovybavení, nějaký posezení, nějaká rampa, lezecká stěna, to všechno by mělo vzniknout v okolí té Velké Anny. Pokud budeme hodně úspěšní, tak během následujících třeba 2 let by se to dalo udělat. Záleží na dotaci.
2: Přes Česko právě teď prochází silné bouřky, ty už zasáhly severní a střední Čechy a pokračují dál na východ. Hasiči museli třeba ve středočeském kraji vyjíždět k polámaným větvím a vyvráceným stromům. Na několika místech taky čerpají vodu ze zatopených nižších míst. Třeba ve Skutči na Chrudimsku foukal vítr v nárazech rychlostí víc než 100 km za hodinu. Podle meteorologů na některých místech taky padaly kroupy. Na Vysočině, Moravě a ve Slezsku můžou bouřky pokračovat až do 9 hodin večer. Americký prezident Donald Trump pohrozil Ománu bombardováním. Televizi Fox News řekl, že ho Spojené státy úplně rozbombardují na prach, pokud se jim postaví do cesty při jednání s Íránem o plavbě Hormuzským průlivem. Trump Ománu pohrozil útokem a sankcemi už v květnu. Země má přitom s Washingtonem uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci, podle které mají američtí vojáci přístup například do některých ománských přístavů.
1: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo, místy lokální slabý déšť, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V ulici Bedřicha Smetany v obci Kraslice na Sokolovsku se srazila dvě osobní auta, pravý jízdní pruh je neprůjezdný. V obci Kopaniny na Ašsku u Chebu havarovalo na silnici 2175 osobní auto. Na D6 u obce Loučky na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary máme hlášené odstavené porouchané osobní vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Hezké a ničím nerušené pondělní odpoledne, 17 hodin 4 minuty, téměř 5 minut koukám na naše studiové hodiny a čas opravdu letí, ale to nemění nic na tom, že začíná dnešní den v kraji s Davidem Forstem. Řada karlovarských hotelů využívá k balneologickým účelům vřídelní vodu, jenže hlavní rozvod je ve špatném technickém stavu a město ho musí opravit. My vám nabídneme samozřejmě podrobnosti. Léto 1968 a pád cenzury ukončila v srpnu okupace vojsk Varšavské smlouvy. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli. Připravili jsme pro vás seriál o tomto období našich dějin, první díl už za malou chvíli. Horní hrad na Karlovarsku, zvaný Hauenstein, prochází řadu let postupnou obnovou. Co se za tu dobu podařilo opravit a co všechno dnes hradní komplex nabízí návštěvníkům, to si připomeneme krátce po 17:30. No a nový školní rok se nezadržitelně blíží. Jak rozumně ušetřit na školních pomůckách, poradí naše regionální stopařka v závěru dne v kraji.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.
5: Má vlasy dlouhý do půl pasu,

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovy Vary začaly s výměnou potrubí rozvodů v řídelní vody. Stávající vedení kvůli usazeninám minerálu dosluhuje. O jakou část se jedná, upřesňuje mluvčí magistrátu Helena Kyselá.
2: Jedná se o zhruba 990 metrů dlouhé potrubí a je to ta hlavní páteřní část.
1: Více se dozvíte před 17:45. Ředitelství silnic a dálnic začalo na silnici 1/20 mezi Karlovými Vary a Plzní sanovat skály. Jde o dva rizikové skalní úseky u Tepličky na Karlovarsku. Řidiči tak musí v místě prací počítat s částečnou uzavírkou. Dopravu budou řídit semafory, práce potrvají do konce října. V Abrtamech na Karlovarsku vyhlásili veřejnou sbírku na obnovu sochy Nejsvětější Trojice. Proč se k obnově kdysi poničené a odstraněné sochy město rozhodlo, říká nezávislá starostka Renata Mrňková.
3: Tak vzhledem k tomu, že tady máme i náš kostel v Abrtamech 14 vyčlenitých pomocníků, tak si myslíme, že by bylo dobré jít sem na to naše náměstí vrátit.
1: Přispět do sbírky je možné na městském úřadě, v infocentru a v muzeu a v kavárně Nejen kafe a v bistru Andrea. V Aši na Chebsku začala rekonstrukce další části bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí. Jedná se o přízemní prostory objektu, kde sídlí městské muzeum. Tam se přestěhuje infocentrum. Bude tak v blízkosti autobusových zastávek a nabídne i víc služeb. Radnice za úpravy prostor i vybavení zaplatí přes 13 milionů korun. Část bude hrazena z dotace. Pracovníci chráněné přírodní oblasti Slavkovský les připravují další sérii vzdělávacích akcí pro veřejnost. V plánu jsou například společné procházky s pozorováním živočichů a rostlin s odborným výkladem. Více informací najdou zájemci na webu HKO nebo na sociálních sítích.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tahle muzika nikdy neomrzí. Karel Gott, stokrát chválím čas a vy ladíte Český rozhlas Karlovy Vary v 17 hodin 15 minut dnešní pondělní den v kraji, který píše datum 17. srpna. A my teď míříme k prvnímu tématu této hodiny. Karlovy Vary začaly s rekonstrukcí hlavního rozvodu termální vody do lázeňských domů. Zásadní obnovu centrálního potrubí město zajišťuje po desítkách let. Skupiny dělníků už začaly části technologie vyměňovat, hlavně kvůli usazeninám z léčivých minerálních pramenů.
1: Zídlovod se zavzdušňoval, protože praskal, byl těžký, šlo těžce regulovat odběr vody a hlavně byl zarostlý sintrem, který narůstá uvnitř postupně.
2: Ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt popisuje stav rozvodu vřídelní vody. Stojíme za vřídelní kolonádou, za prosklenou stěnou vidíme tryskat vřídlo. Právě odtud se vřídelní voda jímá a rozvádí odběratelům.
1: Jímání vřídla je právě pod tou výtryskovou halou.
2: To je teď pod námi.
1: Tam jímáme vřídlo čtyřmi

0: Sazeninami, které připomínají letokruhy. Jak dlouho trvá, než to potrubí takto zaroste?
1: Počítá se životnost nějakých 15-20 let, a trunka tady byla 30, možná 35 let. A i když jsme sanitovali a upravovali ten průtok, teď už jsme museli i tlačit tu vodu, tak ten původní průřez nějakých 30 cm čistý teď byl od nějakých 15 do 10 cm.
0: Rekonstrukci bude stavební firma provádět postupně. Na opravovaném úseku vždy vytvoří dočasné potrubí. Výpadky dodávek tak nastanou jen při přepojování hlavního rozvodu na provizorní vedení. Pokračuje mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.
2: Jedná se o zhruba 990 metrů dlouhé potrubí a je to ta hlavní páteřní část, protože ty odpojky k jednotlivým lázeňským domům, které židelní vodu odebírají, tak tu jsme už převedli právě na tyto lázeňské domy. Náklady činí zhruba 33 milionů korun bez DPH. Tato investiční akce je čistě hrazena z rozpočtu města.
0: Práce by měly skončit v průběhu dubna, aby bylo všechno hotové před zahájením lázeňské sezony. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jen příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála tenkrát regionální studia Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a také vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a také publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze, vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty už šly pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Co, tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Chomutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je k domů, Nataša si chodí s kolijou, máma.
0: Právě teď jsme vám nabídli první díl seriálu Vlny 68 o důležité roli regionálních studií Československého rozhlasu v dramatických srpnových dnech roku 1968. Další díl si můžete na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary poslechnout už zítra, a to v 11:35.
12: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Hrajeme vám písničky, které nestárnou, tahle určitě ne Fernando od Aby, 17 hodin a 31 minut. Horní hrad, též zvaný Hauenstein na Karlovarsku, je původně středověký gotický hrad ze 13. století. Byl vybudován na skalnatém ostrohu na strategicky velmi výhodném místě k ochraně zemské stezky, která vedla nedalekým údolím řeky Ohře. Nachází se asi 3 kilometry severozápadně od stráže nad Ohří v katastru obce Krásný les. Schátralý objekt v roce 2000 koupil Pavel Palacký a postupně ho obnovuje. Hradního pána vyspovídal Petr Čimpera.
1: Horní hrad Hauenstein. Který z těch názvů, Pavle, používáte častěji?
2: Tak my používáme nejčastěji ten Horní hrad. To už je novodobý název po druhé světové válce. Ta historie je složitá, kombinovaná. Hrad byl založen jako strážní hrad Přemyslem Otakarem II. A byla to jenom věž. Řadou staletí žil 50 majitelů, hodně se rozvinul za doby šliků a v roce 1837 už jako majetek císaře pána byl vyhlídnut jihočeskou větví rodu Bukvojů, která si ho koupila a stala se západočeskou a vytvořili tak vznosné a rozsáhlé hospodářské sídlo.
1: Od kterého roku jste majitelem hradu?
2: Tak je to od října roku 2000, takže už je to hodně velká řádka let.
1: Více jak čtvrtstoletí. Ten hrad prošel krásnými, úspěšnými proměnami. Pokud u vás návštěvníci už byli, tak si odnesli spoustu krásných zážitků. I těch s přenocováním. Vy tam máte ubytování.
2: Ano, je to pravda. My ten hrad od začátku koncipujeme jako zážitkový, protože koupil jsem ho jako úplnou zříceninu. Je to 5 paláců, kaplička, nějaké hospodářské budovy, desítky hektarů pozemků. Znova to rekonstruovat celé do té podoby úplně historické top, když to tam už bylo zmizeno, tak nemá význam. Takových krásných hradů zámku máme plno. Ale zážitkových, kde si můžete užít a prožít, co chcete, tak si troufám říct, že jsme skoro jediný. Ne úplně, ale skoro ano. Takže v tuhle chvíli po těch více jak 25 letech máme zhruba 15 komnat k dispozici. Jsou to sály, jsou to komnaty na ubytování, dohromady v nich máme 80 lůžek. Máme úplně novou teď vytvořenou hradní hradozámeckou kuchyni. Teď jsme dokončili rekonstrukci. Takže jedeme zážitkově. Přijďte k nám bydlet.
1: Na co dobrého se můžeme těšit, pakliže k vám přijedeme? I kdybychom nepřenocovali, tak co si dobrého můžeme dát?
2: Tak nejvíce jede grill, který je před tou kuchyní. Dáte si nějaký steak, chlobásu, grilovaný hermelín, ale jinak vám v kuchyni uvaříme cokoliv, od svíčkové až po pečené kuře. Hodně takhle vaříme a staráme se o svatby, o rauty a o školy v přírodě.
1: Jak máte otevřeno na vašem hradě?
2: 12 měsíců v roce máme každodenně otevřeno, včetně pondělků. A je to v průměru od 9 do 5 hodin. V létě je to delší.
1: Když se k vám teď v době letních prázdnin a dovolených vypraví naši posluchači, vaši návštěvníci, co všechno mohou zažít, protože jenom projít ten hrad je určitě unikum.
2: U nás jsou 3 prohlídkové okruhy, čili lze u nás strávit několik hodin individuálních prohlídkových tras, dáváme tištěného průvodce, barevného, provázíme jenom objednané skupiny, dá se tam prožít půl den.
1: Dá se říci, že máte tematické programy, řekněme, pro rodiny s dětmi, pro malé návštěvníky, seniory.
2: Tyhle ty programy tematické se týkají buď kulturních akcí, anebo se pak týkají individuálních zážitkových pobytů, a to jsou zejména ty školy v přírodě, školní výlety, turistické oddíly, tábory a tak dále. Máme je teda rozděleno přesně podle věku, podle vzdělání a podle druhu zážitku, který si vyberou.
3: Den v kraji. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Srpen se přehoupil do své druhé poloviny a pro rodiče školáků to znamená jediné, začíná maraton nákupů. A podle spotřebitelských průzkumů a ekonomických analýz vyjde základní výbava pro jednoho prvňáčka v průměru na několik tisíc korun. A pokud máte doma dětí víc, peněženka dostane samozřejmě pořádně zabrat. Ve studiu je už se mnou naše regionální stopařka Lucka Chládková, která pro nás tohle téma detailně mapovala. Lucko, pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak to letos s přípravami na nový školní rok v Karlovarském kraji, Lucko, vypadá? Podléhají rodiče panice v supermarketech nebo už nakupují jinak?
2: Řekla bych, že panika ustupuje racionálnímu plánování. V Karlovarském kraji totiž sledujeme trend takzvaného udržitelného a chytrého nakupování. Rodiče neběhají jen po klasických papírnictvích a velkých obchodních řetězcích. Stále častěji a cíleněji využívají školní burzy, komunitní bleší trhy nebo specializované online platformy. Zkrátka hledají cesty, jak odlehčit peněžence a zároveň neubrat na kvalitě.
1: A burzy a trhy zní jako velmi rozumná alternativa, která víc šetří peníze a jsou udržitelné. Funguje v tomhle směru něco konkrétního přímo u nás v regionu, co máš ověřené?
2: Určitě. Regionální síť komunitních akcí je u nás překvapivě silná. Teď v srpnu a na začátku září ožívají pravidelné městské trhy a burzy, kam prodejci navážejí zachovalé školní batohy, sportovní oblečení nebo nepoužité sešity z přebytků. Skvělou tradici mají také tematické bazarové dny, které pořádají přímo některé základní školy v regionu nebo mateřská centra. Rodiče tam buď věci sami prodávají, nebo je darují do charitativní sbírky, které pomáhají sociálně slabším rodinám v našem kraji. Je to skvělý způsob, jak dát věcem druhou šanci.
1: To je skvělá zpráva, že se lokálně propojuje ekologie s pomocí druhým. Když se ale řekne věci z druhé ruky, spousta lidí má pořád předsudky, že tam najdou jen zničené nebo nemoderní kousky. Co říkají aktuální trendy, Lucko?
2: Tyhle předsudky jsou naštěstí dávno překonané. Dnešní burzy, a to jak ty kamenné, tak internetové, zažívají obrovskou transformaci. Moderním trendem je totiž nákup prémiového zboží za zlomek ceny. Rodiče na nich cíleně vyhledávají kousky, které by nové kupovali jen těžko. Jde hlavně o ergonomické školní aktovky s certifikací pro zdravá záda, anatomické batohy nebo rostoucí psací stoly. Tyto věci jsou často po jednom dítěti v perfektním stavu, ale seženete je klidně i za třetinu původní ceny.
1: Pojďme to vyvážit. Co naopak doporučuješ kupovat vyloženě nové, kde by rodiče podle odborníků neměli šetřit?
2: Tady panuje shoda mezi lékaři a pedagogy. Rozhodně nešetřete na věcech denní osobní potřeby a zdraví. Sem patří kvalitní, pevná obuv na přezutí do třídy i na tělocvik. Pokud přece jen kupujete batoh z druhé ruky, vždycky doporučuji. Dobře zkontrolujte, zda není prasklá nebo prohnutá zádová konstrukce. Co se týče drobností, jako jsou penály, štětce, vodovky nebo sešity, tam je nejlepší počkat na první školní týden. Učitelé ve většině našich škol totiž dávají přesné seznamy a často nakupují pomůcky hromadně pro celou třídu, což vyjde levněji.
1: A počkat na pokyny ze školy a zachovat klid. To je ideální recept na konec prázdnin. Lucko, děkujeme za přehled a za užitečné rady.
2: Já děkuju za pozvání a všem školákům i rodičům přeji klidný a úspěšný start do nového školního roku.
1: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: počasí.
1: A dnešní počasí se nám oproti dnům minulým rapidně změnilo. Pro mnohé z nás určitě konečně zapršelo, alespoň pokud se bavíme tady o Karlovarském kraji. Tak jak to bude dál, to se dozvíme od Jany Adamovské. Hezké odpoledne, Jano.
2: Dobré odpoledne, jaké... tak ty strážky.
1: Ano, pardon. Ne, v pořádku, povídejte, jaké bude počasí.
2: Tak co se týče toho večera, tak ty strážky už ustaly a oblačnost se nám protrhává. V noci pak očekáváme oblačné až polesné počasí a jen ojediněle slabé přehánky. A potom ráno bude trochu chladnější, teploty budou klesat k 10 stupňům, na horách 7 a už nám bude foukat jenom slabý severozápadně západní vítr.
1: To je tedy dnešní večer a noc a zítřek, 18. srpen, bude podobný jako dnes?
2: Tak nebude takový bouřlivý jako dnes a bude chladnější, zítřek bude nechladnější v tomto týdnu. Nejvyšší teploty budou stoupat k 19 stupňům, na horách k 16 a zítřejší ráno bude polojasné. Během dopoledne se nám pak zatáhne a odpoledne se od západu objeví lokální slabý déšť ve spojitosti s teplou frontou a večer pak budou srážky pravděpodobně ustávat a během dne se nám rozfouká mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer ten vítr zeslábne.
1: Takové bude počasí, alespoň v podání Jany Adamovské, které jste měli možnost slyšet právě teď 8 minut před 18. hodinou. Jano, díky, mějte se krásně, fajn zbytek večera a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.

na koleni lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. V pondělí příští týden se sejde ústřední komise pro sucho. Na leteckém dni v Chebu se představí letecký akrobat Martin Šonka. A zítra bude polojasno i zataženo, místy slabý déšť, teploty do 19 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
4: Má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
5: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odteká voda nebo kde je ten deficit.
4: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
6: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
4: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Provozovatelé chebského letiště začali se závěrečnou přípravou letošního ročníku tradičního leteckého dne. Jeho program se odehraje poslední srpnový víkend. Divákům nabídne přehlídku desítek strojů, včetně stíhacích letadel z druhé světové války. Hned dva akrobatické letouny představí divákům vicemistr světa, mistr Evropy a České republiky v akrobatickém létání Martin Šonka.
7: Jednou poletím na Zlínu 242, to jsou naše nové stroje, které máme v centru leteckého výcviku v Pardubicích, kde létám jako instruktor vlastně a bude to taková jako ladnější akrobacie v porovnání potom s tím druhým vystoupením, které je na X-3 300 SR, s jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti a doufám, že předvedu to nejlepší, co se dá dneska vlastně v té akrobacii vidět.
3: Chebský letecký den připravili jeho organizátoři na 29. a 30. srpna. Anketa Strom roku letos slaví 25 let. Při této příležitosti nadace partnerství vyhlásila mimořádné hlasování o titul Strom čtvrtstoletí. V něm se o přízeň veřejnosti uchází 13 výjimečných stromů. Vítězů jednotlivých ročníků ankety od jejího vzniku. Karlovarský kraj reprezentuje Popovský Jasan u Jáchymova. O tom, který z dosavadních šampionů získá prestižní jubilejní titul, rozhodnou hlasy veřejnosti. Hlasování probíhá zdarma na webu www.stromroku.cz až do 5. října.
2: Počasí.
3: A zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo, místy lokální slabý déšť, nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 2175 v Aši nabouralo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
9: Krásný a pohodový poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimunek. Jiří Zmožek je známý coby skladatel písní pro tehdejší špičku naší populární hudby, ale na svém kontě má i několik skladeb z žánru hudby dechové a na ty se v dnešním vydání pořadu Muziky muziky zaměříme. Jako první si poslechneme valčík Pro keho sa strojíš, ke kterému kromě hudby napsal Jiří Zmožek i text a zahraje nám ho Moravěnka. Zpívají Joška Šmukař, Jiří Helán, Jarka Kachyňová a Květa Navrátilová.

Jiří Zmožek se narodil 21. února 1943 v Otrokovicích u Zlína. V mládí byl zaměstnán coby horník, později pak prodavač knih a gramodesek. Ovšem táhlo ho to k hudbě a proto od konce 60. let začíná spolupracovat s Československým rozhlasem v Ostravě a později vystuduje na Janáčkově konzervatoři hru na klavír a lesní roh. Před námi je písnička Moravo Moravěnko, kterou Jiří Zmožek napsal společně s Jiřím Tesaříkem. Zpívají Jindřich Kotek a Alena Rapáčová za doprovodu nejmenší slovácké dechovky Galánečky.

Začátkem 70. let začíná Jiří Zmožek spolupracovat s tehdy velmi populární ostravskou skupinou Buřinky a Berušky Petra Dudeška, kterým psal písně převážně v dechovkovém žánru. Z této spolupráce si poslechneme polku Já půjdu o dům dál. Text k ní dodal Vladimír Čort a zaspívá nám ji kapelník skupiny Buřinky Petr Dudeška.

Ve své době se v hudební branži říkalo, že pokud zpěvák chce, aby se jeho deska dobře prodávala, musí na ní zařadit alespoň jednu písničku Jiřího Zmoška. Úspěch jeho skladeb zaručoval především jeho obrovský smysl pro melodičnost a líbivou harmonii, což později uplatnil i ve svých krásných moravských valčících. Důkazem toho je například písnička Lásko moja lásko, kterou natočila celá řada kapel, ale teď vám s dovolením nabídnu verzi, kterou jsem natočil já s vynikající kapelou Březovanka z Vysočiny, vedenou kapelníkem Jiřím Vojtěchem.

Zmoškovy skladby měly ve svém repertoáru všechny hvězdy tehdejší populární hudby. Hana Zagorová, Marie Rotrová, Věra Špinarová a také Karel Gott. Z Gottovy a Zmoškovy spolupráce můžeme jmenovat dva nejznámější tituly. To musím zvládnout sám a Zvonky štěstí, tedy duet s Darou Rolincovou. Ten si do svého repertoáru vypůjčila i dechová hudba Mistříňanka a my si ho v tomto netradičním dechovkovém podání poslouchali.

Po roce 1989 zakládá Jiří Zmožek vlastní hudební vydavatelství Carmen, které vyprodukovalo několik úspěšných alb, zaměřených především na lidovou hudbu. V roce 1994 ale vydavatelství zkrachovalo a Jiří Zmožek se upnul k víře v Boha a od té doby se věnoval komponování písní s křesťanskou tématikou. V 90. letech vznikla také píseň, která se stala populární až v posledních letech. Ano, je to slavná Holuběnka, která je u posluchačů velmi žádaná. Poslechneme si ji v podání kapely Vacenoviáci a zpěváků Pavla Jecha a Karly Grufíkové.

posledních letech se Jiří Zmožek vrátil na koncertní pódia a vydal krásnou knížku vzpomínek, kterou všem vřele doporučuji k přečtení. S dechovkovou tvorbou Jiřího Zmožka se rozloučíme valčíkem Ty krumvířské vinohrady, který nám zahrají Vacenoviáci se solisty Jožkou Šmukařem a Karlou Grufíkovou. Jiřímu Zmožkovi přeji mnoho zdraví a aby nám ještě dlouho rozdával radost svými písničkami. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Krásný dobrý večer. Český dvojtanec právě otevírá folklorní půlhodinku Špalíček lidových písní na vlnách Českého rozhlasu. Dnes se v něm podíváme na symboliku čísel v lidové magii a také budou znít písničky, ve kterých se vždy nějaké to číslo objeví. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Už jste někdy slyšeli o číselné symbolice nebo dokonce číselné magii? Dnes bychom možná mohli mluvit také přímo o numerologii, vykládající skrytý význam čísel. Číselná symbolika je přitom projevem magického myšlení a tím i reliktem velmi starých myšlenkových postupů. Určitým číslům bývá připisován vliv na osud a zdraví člověka nebo zkrátka živých tvorů. Setkáváme se s tím u všech světových etnik a tato číselná magie bývá udržována tradicí. Dominantní postavení má přitom symbolika čísla 3. Nejen v lidové víře se uplatňuje takzvaná trojedinost Boha, božský trojúhelník. Trojitost najdeme ale i v jiných aspektech, třeba čas, minulost, přítomnost, budoucnost, živé bytosti, muž, žena, dítě, nebo lidové představy o světě pozemském, podzemním a nadpozemském.

dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu se věnujeme číselné symbolice nejen v představách našich předků. Zajímavé je třeba číslo 2. Jde o symbolickou polaritu, tedy dualismus dobra a zla, dne a noci, tepla a zimy, světla a tmy. Ve starokřesťanských představách bývá dvojka synonymem zla, protože prý narušuje jednotu. Dvojka v různých souvislostech se často objevuje ve vyprávění, pohádkách nebo zvykosloví.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný číselné symbolice. A pojďme se podívat třeba na číslo 4. Řecký matematik a filozof Pythagoras označil číslo 4 za podstatu světa. Podle něj i jeho následníků je takzvaná čtveřitost principem spravedlnosti a soudržnosti. I křesťanství si jako symbol země přijalo právě čtverec. V následujících lidových písničkách sice žádnou číselnou symboliku nehledejte, ale čtyřka se v nich také objevuje a tak si je můžeme poslechnout.

0: Ve špalíčku lidových písní dnes posloucháme písničky, ve kterých se objevují čísla a také si trochu povídáme o číselné symbolice. No a dostáváme se k sedmičce, která bývá vnímaná jako takzvané šťastné číslo. Je často užívána i v trojitém násobku, tedy 21, nebo kladena vedle sebe, tedy jako 77. Právě tak se objevuje v pohádkách, zaříkávání, léčebných radách, no a také v lidových písničkách.
1: Haš mě,

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, dnes věnovaný číselné symbolice, a dostáváme se až k osmičce, která podle lidové magie symbolizuje nekonečnou dokonalost. Hvězda o osmi cípech, někde označovaná jako betlémská hvězda, má přitom starý magický význam. A všimnout si ji dodnes můžete třeba na dochované lidové architektuře, například na štítě domů, nebo jako výzdoby, ornamentu, na některých dřevěných předmětech. No a tady se dnes rozloučíme. Krásný večer vám přeje a brzy opět naslyšenou se těší Michaela Vondráčková.
1: Pozor!

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Muzeum v Aši na Chebsku na Mikulášském vrchu získá po rekonstrukci moderní prostory. Karlovarský kraj se už po 8. představí na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a zítra bude polyjasno až zataženo, teploty do 19 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy tzv. Superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Až na Chebsku připravuje rozsáhlou rekonstrukci muzea na Mikulášském vrchu. Součástí prací bude i nová přístavba určená pro stálou expozici, například rukavic nebo renovovaných vzorníkových knih. Muzeum nabídne moderní prostory pro návštěvníky i personál. Jak říká nezávislý místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš, před rekonstrukcí ale bude nutné objekt vystěhovat do náhradních prostor.
2: Poměrně významná část těch věcí už se do toho objektu nikdy nevrátí. Čili není to jenom o rekonstrukci toho textilního muzea, ale před tou plánovanou rekonstrukcí potřebujeme vybudovat adekvátní úložiště, adekvátní depozitář pro muzeum a potřebujeme také už dlouhodobě řešit archivování našich městských archiválí, takže vybudování vlastně městského archivu a depozitáře muzea.
0: Depozitář i městský archiv by mohl vzniknout v bývalé továrně v Reslově ulici. Za opravu muzea i úpravy prostor pro depozitář i archiv zaplatí město přes 200 milionů korun. Karlovarský kraj se letos už po 8. představí na největší zemědělské výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Jak uvedla mluvčí Jitka Čmoková na stánku Karlovarského regionu, který bude umístěn v pavilonu T1, se představí řada místních producentů. Návštěvníci budou moci ochutnat a zakoupit potraviny typické pro Karlovarský kraj. 52. ročník výstavy se uskuteční od 20. do 25. srpna na Českobudějovickém výstavišti. Zhruba 40 výjezdů k následkům bouřek a prudkého deště aktuálně evidují hasiči v Olomouckém kraji. Nejvíc událostí zaznamenali na Prostějovsku, Olomoucku a Mohelnicku. Nejčastěji vyjížděli ke spadlým stromům a větvím na komunikacích. Hasiči o tom informovali na svém Facebooku. Zároveň vyzvali lidi, aby byli opatrní a nevstupovali zbytečně do lesů a míst, kde hrozí pád stromů nebo větví.
1: Počasí.
0: A zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo, místy lokální slabý déšť, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Přišel nám dotaz od posluchače, tak ten ani nešel přes rozhlas, ten přišel možná rovnou vám, nějak jsem ho nezaregistroval. A líbí se mi to, protože jsem si vždycky říkal, kde se to slovo vzalo. Naši krimi reportéři v médiích to často používají. Ležel tam v tratolišti krve.
2: Tak a jestli myslíte, že vám dneska vysvětlím a panu posluchači, kde se vzalo tratoliště, tak ani ne. Ono se to neví totiž. Dobře. Ale pojďme si o tom povídat.
1: Mě ani tak nezajímá, kde se vzalo, v kterém jazyce, ale co to je jako kaluš? Můžu říct, pršelo, jsou tady všude tratoliště, nebo to ne?
2: Dneska už ne, ale pokud bychom byli v 19. století, tak tam tohle slovo mělo široký význam přesně jako kaluš. A dokonce v druhém významu znamenalo nějaký zhluk nebo větší množství. Takže v beletrii té naší klasické novočeské najdeme spojení jako tratoliště jahod, tratoliště lidí nebo tratoliště stínu, vody, případně to krve.
1: A dnes už tedy výhradně spojení s tou krví?
2: Přesně tak, dokonce už v polovině 20. století psal jeden významný jazykovědec, etymolog, že tratoliště už se používá výhradně ve spojení s krví a tudíž patří mezi slova, teď to řeknu pomalu, aby se mi to povedlo, kterým se říká monokolokabilní.
1: Tím jste skončila?
2: Radši jo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
3: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. A zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
2: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
5: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů. Sport.
2: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemo. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, na východě republiky zpočátku až zataženo a doznívající přehánky, místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, postupně ale od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat, takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. Hmm. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
2: zvědavost.
1: Ulici.
2: Zvědavost.
1: Fakt zvědavost.
2: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodíval? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Mě zastaví?
2: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
2: Jo, tak to jasný.
1: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
2: Jo, jo, jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
2: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo. A pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
2: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
2: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
2: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... Děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
2: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzká, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš. Pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec. A já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kous, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního
1: blíž.
2: Chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste
2: ano,
1: blíž.
2: Já pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak a byl jsem úplně jako magor. Protože to jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa.

0: místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
1: Jo? Ano,
0: jako
1: je to, Mordor.
0: Jsem, jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel s podobně kravině jako já, a že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Hmm. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
0: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. A pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. Uh-huh. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
0: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
2: až
0: moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
3: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mýho života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada dní mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc. Na 2 životy.
2: Je nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a i když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy pozdějc, že to můžu ještě počkat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci. A říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou. Že jako, že musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
2: Musí mít, zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit i, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odteká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě. Bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílené kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to z platnosti od 1.9.
2: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 16 Strutnova Směrnová Paka zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin. A brzy oslaví svou platinovou svatbu.
8: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
9: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
8: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, pojďte prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jsem chtěla jet. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, tam jsem nebyl.
3: Bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
0: Psal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
1: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
0: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Té se to, ta známost opravdu nelíbila, ale holt chlapec byl vytrvalý a...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no a tak při tom loučení to prostě vyšlo na jeho.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové, prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
4: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala? Co jste v jeho očích tehdy viděla?
3: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
4: Stvrdili jste to nějak?
3: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
4: Je to tak?
5: Ano, přesně tak.
4: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
3: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
5: První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
4: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
5: Příjemné. Líbilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
3: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
4: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
3: Tak František tenkrát ještě studoval a já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
5: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
4: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
3: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
4: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
5: No tak teď už matně, kdy to bylo?
3: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
4: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
3: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliště, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
4: Co to pro vás bylo?
5: No, dost těžké to zvládnout. Já jsem měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, bude tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
4: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
5: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
4: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
5: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
2: Zlatá láska. Dojemné

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to a vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi, bylo nás tam asi kolem 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké a svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali, čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mi tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška, máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě pořád přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: Dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
5: Jaké to bylo, když nevěstě

0: nasazuje ženich prstýnek.
1: Vyměňte si prstýnky a dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami, ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
0: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
2: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
0: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
1: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
2: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
0: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
2: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
1: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli, ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
0: Pro vás to byl slib slibu, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému?
1: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
2: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás, seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem staré.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 14 týdnů, ne, 18, jo, 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No, pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti. Tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti. Oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté. No a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět jako to. Ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, teď oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů a oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice, já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho a myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezolanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. Deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody nebo bary, tam je plno nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: Ne, tam bylo spoustu.
3: No.
5: No, pak se mě podařilo získat.
3: A příroda nádherná, nádherná.
5: Podařilo získat vstupenku na bazén, který hospodařovali Američané. My jsme měli volný vstup, takže to, když tam byla rodina, tak když jsem přijel v poledne na oběd domů, pobíval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se stavoval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
4: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
3: No, tak chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepice. A zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády, u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
4: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
3: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovili, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo, s nějakou ruskou společností se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, což by tam nebylo. No tak asi nůžky, nůž. No, asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Že jsem z nějaké té akce naší pivářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat. Trapas byl jednou na koupáku, na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo. No a on je tam měl samozřejmě. A Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na něj, já říkám, hele, a on se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no. Tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Ježíš, jako jak?
5: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu
5: pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru, dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dál.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byron, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečích nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály. Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě. Ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak, zvolal Gringoire, je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličeji zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Džali, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Džali, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Džali, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Džali, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Džali, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Džali udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Džali, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Džali se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Džali, jak káže mistr Jakub Šarmoli, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Šarmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí. A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a

zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grév. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk, všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně

zvali Žánem Valžánem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valžánem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců bezesvědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku. Na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trán, bez něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuju se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice, neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám, hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám, můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloirová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloireová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako kalejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku u mladnic. Táta spad z lešení na fleku bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu.
5: Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
0: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
5: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
0: Křesťan má odpouštět.
5: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. Pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
6: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
5: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
6: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
6: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku, dal jsem mu je.
2: Monsignore.
6: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
5: To jako můžu jít? Opravdu?
6: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
5: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
5: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
5: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
5: Já nevím.
7: Plakal Jean Valjean upřímně?
8: Vzpomínal na svůj dosavadní život a připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši a připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
5: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
9: Bonsoir, monsieur, klaním se vám. Podnik jak klíč.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Žavéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrbal z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tak honem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Žavérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Žavér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Žavér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Žavér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Žavér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Žavére. Žavér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Žavér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, abys práskl do bot. Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnu v Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javérovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak si dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně myšleno tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už dešník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
0: Dobře.
1: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
0: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci, třeba kráječné jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi, to jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte,
1: jo,
0: a pak si říkáte, jej danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte, třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, tak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
0: Všechny.
1: Včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolil.
0: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď ano, šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někdy zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce, a to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil, utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olin z Kopřevnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno, jak to říkám, jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych se nekoupil, budu o nich mluvit, ale teď bych, nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Tohle mám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým. Snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil, já prostě co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří, jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým okom, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no pane, já vám nikdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové
1: menší. No už nějaké proběhly právě, menší rozsahu.
0: Jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku
1: takže tak
0: větší.
1: Pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Oline, k tomu tématu klimatizace, svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak banjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky díky za telefon, za tu
1: energii.
0: Já
1: mu držím opravdu palce, ať se snaží, prostě zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Robert,
0: tak
1: držím palce, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vnoční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili a autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: takže byla
1: jste ta
0: ale
1: nejšpatnější
0: už.
1: Koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy, a, ne. Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže
0: tak to
1: byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou,

0: dlhý klesanie, niekoľka metrový. A ono mi tam chcíplo, no niekdy opravdu šlo o život.
1: Mm-hmm, áno, tak to je najvyšší čas ho odložiť a niekam zaparkovať. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupit všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
0: právě,
1: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
0: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
1: Uhum. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
0: Jo, teď mám a Bohu se modlím, aby fungoval. Jsem na něm závislá.
1: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku, bylo to milé. Opatrujte se, paní Miladko, ať se vám daří.
0: Taky tak, hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vybejšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to uspaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, uspe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez. A v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost. A už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je. Jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v autru.
0: No jasně. Kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Vy chcete ho koupit náhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit. A existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo. Protože pak, i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zase tak levný, to zase neříkám. Ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek to ošťavňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A to obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plakátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj reklamy, na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě, protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje, děkuji.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii, mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Mějte taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna Závist, Aleš Brychta v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovice s námi v noční lince. Vítám vás, Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jaručko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovi, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zalijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícu naším svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl teda, to by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takových věcí, je to reklamování, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelně, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj. No a když jsem to používal, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součást se polámala, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo, takže když se to málo používá, tak to jak tak vydrží, jo, no, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no, a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní, nebo na internetu?
1: No, něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takové ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jo, to, oni toho tam pěkně namluví, navykládají, no a radši, jo, radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
0: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, tak víte.
0: No. Františku, děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si ji společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu. Ano?
1: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
0: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dospívala Hana Zagorová, maluji zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc, já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme, kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer, Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to takže zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem mi chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě by třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to taky odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No v životě už za to nedostane takový peníze, jak za to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Jardo, mě jste ale úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už mám 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, protože ne, ale prostě není to taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky to dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz,
1: a jo.
0: Tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, taká chvilkové pokušení. No. Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte. No,
1: já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupí tak auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jednou, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravím vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy. Stíny.

0: Noční linka.
1: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas, protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše: zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká, baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc? Haló, haló, haló. Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída. Mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mítí nádobí. Víc jste to měla, než jste z toho něco měla. Takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše, doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dej, s tím jsem spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: jste praktická žena.
1: To, co chtějí. Ale víte co, já tohleto, já jsem si přečetla recenze, všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, pak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, co jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linku. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoděku koupila rádio DAB Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, Naštěstí se mi vás
0: zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jste koupil, já vám nody, to máš, podívej se, fot, dá, plus, já nevím co, nic, jo. Ani vr. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citron, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty, no ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. Jo, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo, takže jako já jsem říkala, takovýhle výrobky, já vůbec se divím, jak si někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, takovýhle mám já zkušenosti, no.
0: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností, no. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: Mějte se hezky a opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout, když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další taky, příběhy a katalohovky.
1: Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, neboli Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, vydržte, já musím jenom odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava. Tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší a nevěřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastně rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, šmelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na něm mlela mák, pak se to ulomilo a mohla si mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte? No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlýnkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To
0: no.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě

0: να πηγαίνει. Τα ξέρεις σε κόπια αυτές τις μόβια προσταγέ για το ντοστανά στην νου μου για τα ρεκλάμωβα από βράδυ, το σβοήρο δούμετε. Τα ξέρεις σε κόπια άνσε. Νο, για να μου κόπια σαν συγχέντερα ροσβαλεύασαν τόσο το ποτάκι βρήκαν κουφρού. Κράσνε άνσε από το τμαντινί το ένα και κάμια ναι. Ale rozmýšľal si to a říkám, holka, to je peněz 25 000, to, takže to vrátím. No, bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hence nebo deky nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, 2x minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
1: No a jak vám to vysvětlili?
0: No nějak. Ta firma Bekovské, to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli? To jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, 2 nebo 3, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zamohla na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Uh-huh. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A tahaj z vás peníze pořád.
1: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
0: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
1: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abych

0: potom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný no, noční děkuju. Čas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. To je, nekupovat drahé knížky, které se, jsou vlastně na poučení. Maximálně knížky o umění. Ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mě velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je přece...
1: Dneska už se to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta. No.
0: Knížka to tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak no, jsou tam Walkerovy spisy. Ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek. Jo. Knížky o umění. To jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jaroško.
0: Paní Staňka.
1: Ano, uhodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. My jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někdy hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jaruško,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zas nám budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jaruško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a více nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být, tak by to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, nebo rohlík, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je akor teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Staní, taky děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, ztratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úpadkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládám městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem. Nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30, nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30. Posunul je na 16:15 a pak dokonce na 16:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 16:00 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak čuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 14:00 a 16:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raním skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase

0: svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
1: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
0: Prosím.
1: Tak především, posluchače našeho rádia teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
0: V obojím.
1: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
0: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
1: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
0: Ale vůbec ne.
1: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
0: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
1: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
0: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
1: Ovšem, ovšem.
0: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
1: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
0: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
1: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
0: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
1: Ano, ano, do černého sametu, ano.
0: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy alžbětínskou éru?
1: Co to?
0: Alžbětínskou éru, slečno.
1: Ano, ano, jistě.
0: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
1: Tak než...
0: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
1: Ano.
0: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
1: Fantastické.
0: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik se trvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad Hamletův

0: vášnivý. Žal nad ztrátou přítele.
1: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia teď. To je revaluace Hamletova významu.
0: Můžete tomu říkat tak i tak.
1: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
0: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
1: Ano, vážení posluchači. Velký herec se teď odmlčel. A my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
0: Něco jako jsem já.
1: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro rádio teď Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
3: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pokopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
4: No dobrá, tak jenom stručně.
3: Takže, ten hrabě dostal dopis.
4: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
3: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
4: Od jakého Porfíria?
3: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
4: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu a kdo má koho zabít?
3: No chystají se přece zavraždit Demonia.
4: A kdo přinese ten dopis?
3: Přece ten Demonio.
4: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
3: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
4: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
3: Co? To máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
4: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
3: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
4: Moment, jakého zase Františkána?
3: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
4: Kdo je to za Pio?
3: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
4: Aha.
3: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Karla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
4: Ale jak ho k tomu donutí?
3: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfirio. Teda, ten si myslí, že má Porfiria. Teda, jakože má Porfiria v hrsti, rozumíš?
4: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten Dože?
3: No, demonia.
4: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
3: Jo.
4: Tak dál.
3: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
4: Jak?
3: Jak? No, jsem říkal, ne?
4: Aha.
3: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
4: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
3: No, aby to zmařila přece.
4: Aby zmařila co?
3: No, aby zmařila celou tu intriku.
4: To ji nemůže zmařit bez domina?
3: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, Dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
4: Jo, a takhle ji neodhalí.
3: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
5: To jí ale naletěl, co?
4: Kdo je ta nová dáma?
3: Kdo, Lucia?
4: No.
3: No tak ta tě je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
4: Tak aspoň plnoští jela, ne?
3: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
4: Promiň.
3: Zkrátka, je to sestra té hraběnky Di Carantaratta. No,
4: Taratta, jo.
3: Proto taky ten frafra Kolíko, že jo? Ne, tak to není. Ne, ničí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafra Kolíka. A proto taky chce dát Pio frafra Kolíka probodnout.
4: Ovšem, no? Chápu, kdo by nechtěl.
3: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
3: No, už to chápeš, vidíš.
4: No, úplně. Vystupuje tam Dože a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
3: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
4: Ne, jen se nenamáhej. Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
3: Jo.
4: Takhle, Pio má prostě Porfiria a Demonio má prostě Pia
3: no?
4: A Dože je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
3: Tak.
4: Všechno je mi to úplně jasný.
3: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
4: Jo.
3: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
3: A to by člověka vzal čert!
4: Co se stalo?
3: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
4: Ukáž? Pokračování v příštím čísle.
2: Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva její veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje, podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv, právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Je Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.